0: nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Je

0: Přesně z tohoto místa vás každý týden vítáme v našem krásném, milém a co si budeme útulném rebelském baru.
1: Nejinak tomu bude i tentokrát. Dnes jsme začali poměrně divoce a zároveň živákem. No a tento úvod měli na starost blázni z Electric Cowboy.
0: Takže zároveň takové malé lákadlo na letošní ročník Rock for People, protože právě tam vystoupí. A já si myslím, že i tahle pecka tam určitě zazní.
1: S další kapelou ještě na chvíli zůstaneme v Německu, protože jako další přichází legendy punkrocku Die Totenhosen.
0: Zároveň se vrátíme v čase o celých 30 let. V květnu 96 jim vyšel single Bonnie a Clyde.

0: Tak tohle byli Tolton Hosen a Bonnie a Clyde. Píseň, která je svým způsobem romantická záležitost o dvou lidech, kteří by chtěli být jako slavná dvojice.
1: V historii kapely však mnoho romantických záležitostí nenajdeme. A hlavně na našem území je máme spojené s událostí z roku

0: Tohle byl samotný boss Bruce Springsteen. Mimochodem, tahle písnička vznikla s tím, že by to měl být hit.
1: Přesně tak. Režisér filmu Philadelphia, Jonathan Demme, požádal o píseň Springsteena s tím, že by chtěl, aby zněla přesně tak, jako by se měla hrát ve všech obchoďácích.
0: No, stalo se. Americký zpěvák nabídku přijal a pokorně dodal, že se o to pokusí. No a jak víme, a jak jsme vlastně i slyšeli, povedlo se to na jedničku.
1: S další muzikou zamíříme do Austrálie za kapelou The Amity Affliction.
0: Pánové za sebou mají poměrně divoké období. Jejich cesty se po letech rozešly s jedním ze zpěváků, Aaronem Schringerem.
1: Podle všeho to nebylo úplně v přátelském duchu, no a nakonec toho byl i právní spor ohledně značky Amity.
0: Rok 2026 pro kapelu znamená nový začátek a přibrali mezi sebe basáka a zpěváka Jonathana Reevese. My si však dáme jednu starší záležitost.

0: Rebelský bar pomalu míří do svého finiše, alespoň pro tento týden, ale taky ještě stihneme dvě písně.
1: Tu následující si vezmou pod svá křídla Killing Joke. Ono se to možná nezdá, ale tahle partička měla obrovský vliv na řadu dnešních rockových hvězd.
0: Metallica, Nine Inch Nails, Tool, Soundgarden, samotný Kurt Cobain. Tihle všichni jmenovali Killing Joke jako svou velkou inspiraci a idoly.
1: Jejich kariéra započala v roce 1979. Nakonec stihli vydat 15 desek. Tu poslední s názvem Pylon paradoxně v roce 2015.
0: Deska se částečně nahrávala v Praze, oblíbené destinaci některých členů. No a sklidila parádní ohlasy. Takže si dáme single Euphoria.

0: A jsme v závěru dnešního rebelského baru. Čeká nás poslední píseň, se kterou zůstaneme na domácí scéně.
1: Industriální Mean Messiah prošli v posledních letech k zajímavé obměně. V roce 2024 se vrátili novou deskou In Infinite Illusion.
0: Na ní se představila nová basistka Lenka Čechová a za bicí usedl všem známý Miloš Majer.
1: Jenže dvorní bicman Dimitri to má časově náročné a tak to vyřešil lišácky. Místo sebe do kapely poslal mladšího bratra Matěje.
0: Majer jako Majer. Ale mladší brácha jde velmi úspěšně ve stejných stopách. No a my si dáme výsledek jeho spolupráce s Daniem Frimlem, lídrem Mean Messiah.
1: Tady máte jejich verzi slavné písně Kiss the Rain. No a my se loučíme. Jdeme uklízet a už teď se těšíme na příští týden.

9:00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno

rok. Středa, slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz, největší prodejce metalové módy u nás.

0: světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Už dál nemusíš hledat. Tady jseš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
3: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: Tak jestli chcete nový pracovní týden začít nějakou aktivitou a třeba ještě naštvat souseda, tak klidně startujte cirkulárku. A klidně můžete nařezat nějaké to dřívko, přece jenom teploty jsou venku kolem osmičky, takže pro někoho poměrně chladno a potřeboval by ráno sahřát, zatopit.
1: To je pravda, no. V našem doupěti je všechno připraveno, polínka už neřezána, monitory svítí, kafe na stole, takže co kdybychom odstartovali ten ostrý budíšek. Pochopitelně i dnes z dvojici Ivora Raška Tomáš Michalík. V kalendáři 18. května, no a před sebou také vidím to, co bude hrát po 6. hodině. Jako první třeba vybírám Hollywood Undead.
0: Po 6. hodině zazní také Cult.
1: A na obhlídku Beskyd vyrazíme společnost do Go.
0: Takže doufáme, že k jakékoliv ranní aktivitě, kterou zrovna vykonáváte, budeme my, Rádio Čas Rock, vhodný doplněk. Dáme si taky zprávy, podíváme se, jak to jezdí, a to už je parketa Kiki Kubánkové.
2: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
3: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
4: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
5: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
6: Čas rok. Čas rok.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Řidiči, s opatrností v tuto chvíli projíždíte dálnicí D2 směrem na Brno, konkrétně u obce Rakvice. My vám přejeme šťastnou cestu.
12: Rádio Čas Rock. Zprávy.
11: Krásné pondělní ráno, rokeři, posloucháte Rádio Čas Rock a tady jsou zprávy s Kristýnou Kubánkovou. Dobíjecích stanic pro elektromobily má v Česku přibývat, přestože jich je zatím podle odborníků dostatek, s rostoucím počtem elektroaut mohou hlavně ve větších městech nastat problémy s kapacitou. V plánu je tak do roku 2030 rozšířit síť na zhruba 20 000 dobíjecích stanic.
13: Morava aktuálně.
11: Města už se připravují na letní opravy školských zařízení. Rozsáhlá modernizace čeká základní školu ČSA v Bohumíně. Ta se během příštích 2 let podle mluvčí města Jany Končítkové doslova změní k nepoznání.
14: Náročným stavebním zásahům se musí přizpůsobit i závěr školního roku. Přes 400 žáků, kteří do zařízení dochází, obdrží vysvědčení už 19. června. Pro děti z prvního stupně bude následující týden v provozu školní družina, která jim zajistí dopolední i odpolední program i možnost obědů až do oficiálního konce školního roku.
11: Zlín bude mít nové centrum rané péče pro děti s handicapem. To nabídne terapie, zázemí pro rodiče a také nově odlehčovací službu. Rodinám s dětmi by toto centrum v Kudlově mohlo začít sloužit už letos na podzim. Včera proběhly další zápasy na hokejovém mistrovství světa. Slovensko porazilo 4-1 Itálii. První triumf na turnaji zaznamenali Švédové, kteří porazili Dány 6-2. Slovinci se pod cenem skalpu českého týmu proti Norsku neprosadili. Ve druhé skupině Američané vyhráli nad Brity 5-1 a Rakušané zdolali 4-2 Maďarsko. Překvapivě tak vedou skupinu A. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock.
15: Vstávat a poslouchat. Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

0: 6 hodin a 12 minut nám na čas roku dohráli Stone Temple Pilots, no a my vás ještě jednou všechny vítáme v novém pracovním týdnu. Tak nějak se nám tady ale rozmahl takový nešvar, a to ten, že můj kolega Tomáš v pátky už do rádia přestal chodit, plynule přešel na moderní čtyřdenní pracovní týden, no, takový jako světoběžník, takže asi...
1: Má to něco do sebe.
0: Jo. Tak se chci jenom zeptat při této příležitosti, jestli vydržíš až do pátku tento týden. Nebo jak to máš?
1: Já myslím, že tentokrát by to mohlo klapnout, takže bychom ten víkend mohli tady přivítat společně i v pátek. Ale zase jako na druhou stranu, na moji obhajobu, ne, že bych tady byl nějaký pilotní projekt toho, o čem se mluví, jako že by se přišlo takhle plynule, ale dvakrát byl státní svátek, jo, takže jako zase si myslím, že jsem v tom trošku nevině.
0: No dobře, tak uvidíme, jak to
1: bude. Ale hlavně jako můj důvod nebyl jako v ryze nějaký jako sobecký.
0: To je pravdu. Na tvou obranu musím připomenout, že ty jsi byl v pátek darovat krev, nechal si spíchnout injekci, ale doneslo se ke mně, že to tam údajně probíhá nějakým takovým způsobem.
2: Co to máš? Dej to pryč, nevíš na mě a ukáž ruce. No?
3: Co když tam nic nemám, podívej se. No, nebo hysterický, co nic neděje.
1: Tak jako je pravda, jsem tam u někoho, vidíš trošku té obavy, protože ona je přece jenom ta jehla trošičku jako širší, ale je to v pohodě a hlavně já už jsem velký kluk, takže mi to vůbec nevadí. A víš, jak hlavně poznáš u odběru krve, že jsi velký kluk? No jednoduše, když jsi dítě, tak dostaneš obrázek, když ti píchnu injekci, a když jsi velký, tak dostaneš pivo.
0: Tak?
1: No, on se dává vždycky balíček potom, jo, na cestu domů. Aby salám, sušenka, čokoláda a pivo nebo víno, no.
0: Jo, dobře. Jo? No, tak to je možná inspirace.
1: Takže on tam člověk i chodí jako celkem docela rád. No, nicméně, abych se vrátil k tomu hlavnímu, tak ano, mám v plánu tady otravovat až do pátku, takže se máš i ty na co těšit.
0: Už se nemůžu dočkat.
1: A co nás čeká? To se taky nemůžeme dočkat?
0: No, tak můžeme se zeptat na to člověka povolaného. Ano. Je tady s námi Milan Gelnár, tak se nás čeká nemine, se dozvíme z jeho horoskopu.
4: Pondělí bude docela náročné. Přetahovat se mezi sebou budou hvězdné aspekty souladné vítané s těmi problémovými konfliktními. Velkou roli zde bude hrát karma a neb se nám budou opakovat lekce, které jsme v minulosti dobře nezvládli. Co se týká jednotlivých znamení, tak váhám by to mělo skvěle myslet i komunikovat. Vodnáři pocítí nárůst své energie a blíženci by měli být poněkud sebestřední. Radci mohou zažívat velké vnitřní pnutí. Štíru by se mělo držet štěstí a rybám se do ničeho nebude chtít. Berani budou mít větší chuť na sex. Lvi se blýsnou svými pohotovými reakcemi a střelcům to zřejmě myslet moc nebude. Kozorozi dnes snadno prosadí svou. Býci budou mít den neslaný nemastný a pany mohou inklinovat k sarkazmu a kritičnosti. Hvězdné pondělí... Rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnár.

0: rádiu Čas Rock.
1: Týden se s týdnem sešel a tak se dnes můžeme pustit do dalšího rock speciálu. Bude to takový ten klasický průlet vším možným, včetně něčeho novějšího, staršího, klidnějšího, ale i českého. Uvidíte a uslyšíte sami od 19 hodin na rádiu Čas Rock, od 20 hodin na televizní stanici Rebel.

0: pátek nám začalo 89. mistrovství světa v ledním hokeji. Tentokrát si hrali hráči do staveníčko ve Švýcarsku. No a hraje se naplno, o víkendu se hrálo dost a dva zápasy mají za sebou také čeští hokejisté. No a já bych to asi řekl takhle, že vlastně jakýkoliv sportovní turnaj přináší minimálně jedno velké překvapení nebo nějaký šokující výsledek. A bohužel tentokrát v tom hráli hlavní roli i čeští hokejisté.
1: Bohužel, opravdu, no. Nevím, proč jsme se tady k tohoto překvapení museli zúčastnit zrovna my. Asi už jste to zaznamenali, sobotní zápas proti Slovinsku byl brán určitě jako taková povinnost našich, aby vyhráli, jenomže se tak nestalo, ačkoliv český tým vedl 2-1, 11 minut před koncem soupeř vyrovnal, šlo se tedy následně do prodloužení, což už bylo samo o sobě překvapení, no a v 62. minutě rozhodl po samostatném úniku Marcel Makovec. No a tým, v jehož brankovišti nastupuje český gólman Lukáš Horák, mohl slavit.
0: Ano, a slavilo se možná trošku moc, protože včerejší zápas proti Norsku zase Slovince asi vrátil trošku na zem, jelikož padli 0-4. Co se týče české reprezentace, tak ta má šanci na reparát už dnes večer, ale nebude to určitě nic jednoduchého, protože soupeřem na tomto mistrovství bude tým Treknoror, tedy Švédsko. Takže uvidíme, budeme určitě držet pěsti a třeba to bude zítra veselější povídání.
1: No, uvidíme, uvidíme. My se k dnešnímu večernímu zápasu ještě dneska určitě vrátíme, teď jdeme ale zpátky do našeho playlistu, protože už jsou připraveni Battle Beast.
2: Mistrovství světa v ledním hokeji s rádiem Čas Rock.
3: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
4: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
3: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
4: A co si ještě přibalit až 40 tisíc na ruku?
3: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
5: Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto
6: nábytek. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Rodinný festival Slezská fest. Sobota 30. května na Slezsko-Ostravském hradě. Lunatic, Pokáč, Atmo Music, Slza, Queenie a další. Vstupenky kupujte na slezskafest.cz.
8: Metal Fest Opener.
9: Do plzeňského Lochotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
10: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
11: Dorazí kultovní Entrex.
12: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
13: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu další.
14: Metal Fest.
15: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lochotín.

0: Jednou dobré ráno přejeme všem posluchačům Rádia Čas roku. Máme tady pondělí 18. května. No a podle naší studiové časomíry máme 5 minut po půl sedmé. No a když už zmiňuji ten čas, tak nevím, zda jste někdo z vás, bando, propadli taky tomu šílenství okolo hodinek Royal Pop, které vyšly, nebo které šly o víkendu do prodeje.
1: No něco jsem taky zaslechl o tom a byl to poměrně zajímavá věc. Ono totiž lidé doslova kempovali v ulicích před obchody, aby si mohli koupit speciální limitku nějakých hodinek.
0: Já nevím, do jaké míry to jako proběhlo u nás, ale jinak jako ve světě nebo v Evropě, no vlastně i v Americe, to bylo velmi diskutované téma. Hlavně v těch davech, které jako opravdu čítali stovky lidí, kteří čekali před obchody na to, aby se dostali k těm hodinkám, se strhl naprostý chaos a tlačenice. Někde dokonce musela zasáhnout policie a použít slzný plyn, aby je rozehnala.
1: A chtělo by se říct přitom taková blbost. No. Já nevím, co jako... Co je speciálně na těch hodinkách? Co umí? Mají vodo, jak když si bylo, že se, že jo, chci, jel bych hodinky s vodotryskem.
0: Jo, jo, jo, nebo digitálky, takové ty s kalkulačkou.
1: Že to bylo, ale. Solární panel tam.
0: Ale abych jako pravdu řekl, pořádně nevím, tak jsem jako pátral, spíš si myslím, že to bude taková nafouknutá bublina. Pravdou je, že se o Royal Pop hovoří jako o jakémsi levném luxusu, a to přesto, že se prodávají za nějakých 400 dolarů, což je něco přes 8 tisíc. Přitom jsou to spíše hodinky na okrasu, k dispozici v různých barvičkách, no a nosí se na krku nebo na batohu, takže ani na ruku ji nedáte, jo. Fenoménem se staly asi tedy hlavně díky tomu, že pocházejí z lukrativní dílny jedné z nejprestižnějších značek hodinek na světě, to je Audemars Piguet, která se spojila s hodinářstvím Swatch.
1: No, v těchto davech se nacházel i jistý John McIntosh. Před obchodem strávil celkem 5 dní, než se otevřelo, ale stejně jako mnoho dalších lidí doufal, že koupí za, nebo tyto hodinky za těch 400 dolarů, aby je následně mohl prodat o něco více. A jako asi se mu to vyplatilo, protože sám potom dodal, že teda hodinky prodal za 4000 dolarů. To už je vidět volá, kdo to takhle koupil fakt.
0: To je pravda, no. Ono hlavně možná mělo na to vliv i to, že se prodávaly ty hodinky třeba jenom po jednom kusu, že si člověk nemohl nakoupit 10.
1: Jo, to není nějak blíka, jo, když jdeš do...
0: Taky vyšla jako jenom limitovaná edice, že jich nebylo nějak moc. No a tak se předpokládá, že tedy hodně lidí si je koupilo i ze sběratelského hlediska. Že tak doufají, že třeba v průběhu několika let jejich hodnota ještě vzroste.
1: Já se obávám, že v tomhle případě nastane úplný opak a za několik let si na to nikdo ani nevzpomene.
0: Přesně tak.

0: Dobrovárt, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
0: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
2: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dekfoam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dekfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na Dek.cz.
6: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
7: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.
8: Proč Mercedes-Benz? Na vstup do světa Mercedes-Benz není nikdy příliš brzy. Vyberte si z široké nabídky použitých vozidel vaše vysněné vozidlo za snovou cenu. Navštivte naši prodejnu použitých vozů Mercedes-Benz Certified na Cihelní ulici v Ostravě. Více informací na www.mercedes-moravia.cz. Centrum Moravia Sever.
9: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
10: Volejte bezplatně 800 800 872.
11: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: Tak to byla cesta kolem světa společně s kapelou Bastard. Právě tak se totiž jmenuje jejich nová věc, která dozněla na rádiu Čas, rok 2 minuty před 7.
1: No, kolem světa samozřejmě můžete cestovat i vy. Je pravda, v poslední době, když jsme u toho cestování kolem světa, na mě vyskočilo několik příspěvků různých známých, že jo, na Facebooku, co jsou motorkáři, tak hodně z nich vyrazilo právě Španělsko, Portugalsko. Třeba Peťa Koláska, zrovna si myslím, že se mi teď zobrazil někde.
0: Jo,
1: ten je zrovna, no, myslím, v Portugalsku.
0: Mi se zobrazila ta jeho motorka, ta jeho mašina přes celý monitor.
1: Věřím, že tam je i někde on za tou motorkou. Někde,
0: no. A nebo si fotí cizí motorky.
1: To je pravda, taky no. Takže nejenom Peťovi Koláskovi, ale všem ostatním, kteří cestují někde, tak přejeme hlavně šťastné kilometry. O dopravě to bude za chviličku, protože se určitě dozvíme, zda jsou někde nějaké komplikace, ale nejprve hudební pozvánka, takže se těšte na Steel Panther.

0: ale budou také Eagles.
1: A bude také Kristýnka, která pro vás připravila avizovaný dopravní přehled a také čerstvé zprávy.
2: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
4: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete tentokrát těšit na výbornou herečku a velkou cestovatelku paní Ljubu Krbovou. Na řeckém ostrově Kos v příjemném beach baru vás kromě zajímavého povídání o cestování s paní Krbovou čeká i malé občerstvení. To vše zdarma pro naše klienty, kteří s námi budou v termínu 27. května na ostrově Kos.
5: Zdraví vás Ljuba Krbová a moc se na vás těším 27. května na řeckém ostrově Kos.
4: Po akci se s oblíbenou herečkou můžete vyfotit a nebo krátce popovídat. První lety právě startují a sezóna zde trvá až do října. Můžete se sem vydat lenošit, ochutnat klasickou místní kuchyni a nebo procestovat celý ostrov třeba na kole.
3: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.
6: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.

0: Fun Loving Criminals. Už 19. května v ostravském baráku. Vstupenky v prodeji na baradak.cz.
1: Hledáte jistou práci?
2: Pojďte do Tatra Trucks v Kopřivnici a pracujte na našich ikonických vozech. Přijímáme nové kolegyně a kolegy do výroby i podpůrných týmů.
1: Nabízíme příspěvek na dopravu, dotované stravování, roční odměny až do výše 13. platu, různorodou práci a především zázemí silného a stabilního zaměstnavatele.
2: Přidejte se k legendě jménem Tatra.
1: Chci do Tatry.cz.
2: Víte, že pneumatiky nepatří do běžného odpadu? Odevzdat je můžete zdarma ve sběrných dvorech nebo servisech. Seznam najdete na Tatra.cz.
3: Řidiči, pozor se, jak to...

0: Čas rok. Zprávy.
1: Krásné ráno, rokeři. Posloucháte Rádio Čas rok a tady jsou další zprávy s Kristýnou Kubánkovou. Hygienici v Česku dál řeší epidemie žloutenky typu A. Od začátku roku evidují stovky nových případů. Podle lékařů má žloutenka delší inkubační dobu. Pacienti, kteří teď pociťují první příznaky, se tak mohli nakazit už před 2 měsíci.
0: Morava aktuálně.
1: Frýdlantské mosty jsou částečně průjezdné. Od pátku je částečně zprůjezdněn směr do Boruby. To velmi uleví objízdným trasám a ubyde tak kolon. Pro lidi, kteří jezdí MHD, se nic nemění a všechny přestupy budou fungovat jako doposud. Rekonstrukce náměstí Republiky má ale velké zpoždění. Zlínský kraj dá přes 42 milionů korun na vylepšení života na vesnicích. Za peníze starostové opraví zastávky, kulturní domy nebo připraví místa pro stavbu rodinných domů. Více nám řekl náměstek hejtmana Tomáš Chmela.
2: Program na obnovu venkova je jedním ze zásadních nástrojů, jak udržet život na venkově dlouhodobě kvalitní. Podporujeme množství projektů od veřejných prostranství po bydlení, aby obce mohly cíleně rozvíjet své prostředí a aby zůstávaly atraktivní pro další generace.
1: Fotbalisté Hradce Králové v předposledním 4. kole prvoligové nadstavby ve skupině o titul porazili již jistého mistra Slávii 3-1. A i díky souběžnému debaklu Jablonce v Plzni 0-5 si zajistili konečné 4. místo v tabulce. Poprvé od sezóny 1995-96 tak mají jistou účast v 2. předkole konferenční ligy. Tolik aktuální zprávy a teď už pokračuje ostrý budíček na rádiu Čas rok.
3: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

14 minut po 7 hodině. Nám dohrávají Deep Purple, kapela, které to skvěle stále hraje, to jsme mohli slyšet minulý týden. Ale tohle byl takový návrat na začátek 90. A když jsme u těch návratů, tak se můžeme podívat trošičku do kalendáře na datum 18. května. Což je mimo jiné datum, kdy v roce 1967 naspívali John Lennon a Paul McCartney doprovodné vokály pro píseň We Love You. Tu tehdy Rolling Stones nahráli v Olympic Studios v Londýně.

0: Právě tehdy Oasis, ještě ne vlastně příliš známá kapela, koncertovala ve skotském Glasgow. S hodou okolností ten den ujel vlak jistému Alanu McGeemu, což byl další z hodou okolností šéf vydavatelství Creation Records. No a tenhle ten pán čekání na další spoj využil efektně k tomu, aby si zašel právě na vystoupení Oasis. Ti jej natolik ohromili, že si nechal ujet i další vlak a pak i ten další a pak s kapelou podepsal smlouvu. Říká šťastný neštěstí, že?
1: Někdy to tak bývá, ano, samozřejmě. No a my se můžeme podívat ještě na jednu událost, která se stala před léty.

0: Je to nějakých 15 let, kdy byl v Americe vydražen papír s ručně psanými texty Johna Lennona. Obsahoval třetí sloku slavné písně Lucy in the Sky with Diamonds a současně úvodní slova k písni She's Living Home. No a kupec za tenhle artefakt vysolil, pozor, něco přes $237,000, což si myslím za kousek papíru je částka více než sympatická.
1: Jo, a pak si na to vylil kafe.
0: No. Já jdu taky něco napsat asi.
1: Aspoň za korunu. My jsme tady v tuto chvíli sfoukli dnešní rubriku kalendária a můžeme se směle vrátit k muzice. Zůstaneme tady v Českých hájích, protože připraveni jsou Dimitry.
2: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

0: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
1: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
2: Nemusíš, v Auto ESA to zaplatíme za tebe.
1: Fakt?
2: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
1: Tak jedeme.
2: Auto ESA, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
1: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení akukladi v Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte akukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na Dek.cz.
4: Rodinný festival Slezská fest. Sobota 30. května na Slezsko-Ostravském hradě. Lunetic, Pokáč, Atmo Music, Slza, Queenie a další. Vstupenky kupujte na slezskafest.cz.
5: Metal Fest Opener. Do plzeňského Lochotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
6: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
5: Dorazí kultovní Anthrax.
6: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
5: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu další.
7: Metal Fest.
5: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lochotín.
8: Nová tvář televize Relax. Krimi, které vás vtáhne. Inspektor Rybas. Drsný detektivní seriál plný zvratů. A emoce, které zůstanou. 800 slov. Příběh o životě, vztazích a hledání rovnováhy. TV Relax. Příběhy, které stojí za to.

0: sobotu se uskutečnilo velké finále letošní soutěže Eurovize, která každoročně vyvolává také velké diskuze, kromě všeho ostatního. Na rovinu, pro mě osobně to není nic, co bych jako nějakým způsobem potřeboval k životu, ale je to stejně úplně jedno, protože tahle soutěž patří mezi nejsledovanější talentové soutěže na planetě. Podle mnohých je to přesto jen přehlídka extravagantních kostýmů a jako s muzikou to nemá údajně ani nic moc společného, no. Ale nechám to na posouzení každého z vás. My si na to můžeme ale tady s Tomášem podívat i z jiného hlediska. Letos je to totiž přesně 20 let od vítězství kapely Lordi.
1: Ano, je to prostě věc, která v roce 2006 kapele jistě změnila životy. Ono ano, v té době už fungovali 14 let, měli za sebou první nějaké dvě, řekněme něco jako EPčka, potom dvě plnohodnotné desky, ale až prostě to vítězství, celkově to vystoupení, které vyvolávalo diskuze tenkrát, tak byl obrovský milník. Což sebou samozřejmě nese i ty mínusy. Kapele je to i po těch 20 letech neustále připomínáno, což jednu dobu se jim to nelíbilo, ale na druhou stranu teď se připomněli i oni sami a nejenom vlastně oni.
0: Jo, máš pravdu, protože tihleti bubáci z Finska spojili své síly společně se zpěvačkou Norou Louhimo, která má po odchodu z Battle Beast asi docela dost času navíc. No a společně přespívali píseň Hold Me Now, což je v původním znění písnička od Johnnyho Logana.

0: Ostatně Johnny Logan tuhletu soutěž Eurovizi vyhrál celkem dvakrát. A jednou to bylo právě s touhletou peckou. Akorát to tedy znělo úplně jinak. Touch me the way you used to do. I know. Ale těch spojitostí mezi těma dvěma je vlastně víc.
1: Určitě ano, mimochodem John Logan se ještě radoval jednou, co by autor na Eurovizi vítězné písně, takže on je z tohle soutěží poměrně hodně zpět. No ale na oplátku právě, aby to nebylo jenom tak, že se něco vzalo od Johnnyho, tak Johnny na oplátku přespíval Hard Rock Hallelujah právě od Lordy. Takže si to tak navzájem vypůjčili, ale hlavně si to navzájem upravili do svých stylů. Zatímco, že jo, Lordy s Norou to vzali více rokově, tak i Johnny Logan tu Hard Rock Hallelujah přespíval tak asi takhle, jak slyšíte teď. Ale nejvíce nadšená z toho všeho asi finská zpěvačka, protože sama sdílela, že je to její vysněná spolupráce, ať už s Johnny Loganem nebo s kapelou Lordy, že miluje Eurovizi, říkala, že asi jediná. A hlavně je to taky její vlastně první oficiální single po odchodu z Battle Beast, takže snad se jí bude dařit.
0: Tak doufáme, doufáme. Tak to bylo i takové malinké ohlednutí za Eurovizi, teď už jdeme zpátky do našeho playlistu. Tady je i nějaké kafíčko.

0: Tak tady nevím, jestli už to tome ty, nebo vy posluchači zaznamenali, ale chystá se reinkarnace seriálu Akta X.
1: Ano, ono se o tom mluvilo poměrně dlouho a řešilo se, jestli se ukecají původní herci a vrátí se a natočí se nějaký sequel, anebo se to vezme tak nějak, řekněme, od znova a nakonec ta druhá verze je aktuální, takže ano, už nějakou dobu se o tom přemýšlí a nejenom přemýšlí. Mm.
0: No, v současné době se pracuje, sice tedy pouze na pilotní epizodě, která má ukázat, zda se bude natáčet celá série. Nicméně se tak nějak očekává, že by to mohlo klapnout, už jenom třeba proto, že režisérem, scenáristou a také producentem je známý Ryan Coogler, tvůrce Oscarového snímku Hříšníci. No a ke všemu má k ruce i tvůrce původního seriálu, kterým je Chris Carter.
1: No, tak taky už víme, kdo bude hrát novou dvojici vyšetřovatelů FBI. Jsou to herci úplně zatím neznámí, i když nějak, jestli někdo sleduje pravidelně seriály, tak někde zahlídl. Jsou to Hamish Patel a Scullyovou bude hrát Daniel Detwiller. Hmm. Abych to teda upřestil, tak ano, Mulder bude muž a Scullyová žena.
0: Ano, v dnešní době je to důležité jako radši zmínit teda, no. Já nevím jak ty, ale já na Akta X dříve hodně rád koukal, tak jsem zvědav, zda se tenhle ten reboot chytne a dočkáme se tedy nakonec celé té série.
1: Já taky, já jsem ten seriál zbožňoval, před lety jsem se to pokusil dát ještě jednou celé komplet, ale nedal jsem to tak nějak časově. Otázka, jak to bude fungovat v dnešní době. Hmm. V roce 2026. To téma je lákavé, ale samozřejmě záleží, jak se to pojme. Hmm.
0: No ono v dnešní době, kdy vlastně nedávno došlo k odtajnění některých těch spisů ohledně UFO, tak ta inspirace je asi kolem nás hodně, že?
1: Hlavně. Ta pravda je někde venku.
0: Přesně tak.
2: Každý všední den od 6 do 10 pěkně na ostro budí

0: Rok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna.cz.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
4: Čas rok. Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
5: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Odpad vám proměníme v poklad. Sběrné dvory SRO ve Sviadnově a Frýdlantu. Cashback!
1: Na okna od Velux právě teď získáte peníze zpět. Na Milpe můžete až do 25. května nakoupit vybraná okna a Velux vám vrátí až 2500 korun za každé okno. Takže čím víc oken, tím víc cashback. Nečekejte, akce platí jen omezenou dobu. Více informací najdete na velux.cz/cashback a milpe.cz.
2: Cashback! Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele.
3: Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik.
2: Pomůžeme vám elektřinu chytře spotřebovávat, ukládat i prodávat.
3: Výhodný výkup přebytků a chytré tarify vám sníží účty za elektřinu.
2: Enerspot.cz.
4: Mistrovství světa v ledním hokeji je tady a Rádio Čas Rock je opět u toho. Pravidelné zprávy, výsledky, hrací program a taktéž zajímavosti a kuriozity. To vše na

9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno

0: Zazněli Godhardi. Máme nějaké 3 minutky před 8 hodinou. Za chviličku stoupíme tady do druhé poloviny dnešního Ostrého budíčku.
1: Ano, a to s datem 18. května. Mimochodem, když se tak koukám, tak dnes je to 135 let od otevření Národního muzea.
0: To letí.
1: 135 let je tam otevřeno a já jsem tam ještě vlastně nebyl nikdy.
0: Ano, tu, a t, no, ne.
1: Já jsem vždycky chodil jenom kolem.
0: Dneska je naprosto vhodný den na navštívit nějaké muzeum, protože právě dnes muzea slaví svůj svátek.
1: No vidíš,
0: ještě o tom dáme řeč.
1: Určitě dáme řeč a hlavně to počasí tomu taky nahrává, spíš zalézt někam do útrop nějaké budovy. Doufáme, že i nadále zůstanete věrní Rádiu Čas Rock, protože po 8 hodině pro vás k tomu chystáme i Ghost.
0: Na své si přijdou fanoušci uskupení Disturb.
1: No a když tady tak cestujeme do těch dob minulých, tak si můžeme dát i jednu z 13. století. Naopak něco aktuálního pro nás má Kristýnka Kubánková. V tuto chvíli je tady ideální čas na zprávy. A taky se pojďme podívat na silnice.
2: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v 5 hvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
6: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři. Jsme ŠOT.
7: Už nestrácej čas.
8: Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
9: Máš to vysoko, máš to daleko.
10: Půjč si pracovní plošinu, zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz, půjčujeme plošiny.
11: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
12: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
13: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.
14: Řidiči, pozor se aktuálně.

0: Glass Rock. Zprávy.
1: Krásné pondělní ráno vám u dalších zpráv na rádiu Čas Rock přeje Kristýna Kubánková. Novopečení rodiče si finančně polepší. Rodičovský příspěvek by se totiž mohl zvýšit z 350 na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat by to pak bylo místo 700 nově 800 tisíc korun. Úprava by se měla vztahovat na děti narozené po 1. lednu 2027.
0: Morava aktuálně.
1: Ve Vrýtku Místku se otevřelo unikátní dobrodružné dětské hřiště. Jde o první hřiště tohoto typu v Moravskoslezském kraji. Více nám jej představila mluvčí radnice Jana Musálková-Jekelová.
2: Hřiště Adventure Playground je součástí nového kulturního a komunitního centra Nová Osmička. Dětem všech věkových kategorií umožňuje kreativní hru zaměřenou na rozvoj zručnosti, samostatnost i týmovou práci. Děti zde mohou stavět vlastní stavby, bunkry nebo hrát si z nástrojů, hřebíky a materiály s podporou zaškolených playworkerů.
1: Vstup na hřiště je zdarma, děti do 6 let zde mohou, ale jen s doprovodem. V Jihomoravském kraji roste zájem o Senior Pointy. Ty poskytují seniorům poradenství a organizují vzdělávací i společenské aktivity. Pomáhají jim například s orientací v sociálním systému nebo s používáním moderních technologií. V celém kraji jich je celkem 16. Čeští házenkáři v odvetě play-off kvalifikace o mistrovství světa prohráli ve Francii 31-36 a na šampionát tak nepostoupili. Svěřenci trenérů Kubeše a Bruny už po středečním debaklu 26-37 v úvodním domácím duelu ztratili reálnou naději na účast na závěrečném turnaji. To bylo pro tuto chvíli všechno a teď už pokračuje Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.
0: Vstávat a poslouchat. Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

0: i víte. Každopádně tahle nešťastná událost se stala jen krátce poté, co odehrál koncert Detroitu.
1: Spekulovalo se, že Chrise k tomu činu dohnali deprese, sebevražné sklony, o kterých v minulosti několikrát mluvil, ale tohle celou dobu vyvrací jeho manželka Vicky, která i kvůli tomu poslední roky trávila. Často u soudu obžalovala totiž Chrisova lékaře z toho, že mu špatně namíchal léky proti úzkosti.
0: Bohužel, tak jak je to, teda ať už je to jak chce, nebo jak už to bylo, tak s tím nenaděláme nic. 26. května 2017 se v Los Angeles konal Cornellův pohřeb, na který kromě zbylých členů skupiny Soundgarden dorazila i řada dalších hostů z hudební branže, jako například Tom Morello, James Hetfield, Dave Grohl a spousta jiných. A to včetně jeho blízkého přítele a zpěváka Chestera Benningtona.
1: No, to je pokračování toho smutného příběhu, protože frontman Linkin Park to nesl nejhůře, oni byli velmi blízcí přátelé. A vlastně o několik týdnů později, 20. července, tedy v den, kdyby Chris Cornell slavil narozeniny, tak se právě i podobným způsobem rozhodl odejít ze světa zpěvák Chester Bennington. Takže velice smutný osud, který potkal tyto dva kamarády.
0: My si na Chrise Cornella nyní můžeme na čas roku zavzpomínat, dáme si z jeho repertoáru jednu slavnou a taky ale pomalou věc. Jedná se o cover slavné písničky od Prince, Nothing Compares to You.

0: Thank you.
1: Každý všední den od 6 do 10 pěkně na ostro Budíček.

0: 21 týdnů uplynulo od silvestrovských oslav, dneska 18. května nyní mají nicméně důvod k oslavám všechny dívky, ženy, dámy a paní, kterým bylo nad kolébkou dáno jméno Nataša. Právě oni totiž mají v kalendáři u tohoto data rezervováno své místečko, no a to znamená, že mají svůj svátek.
1: Takže, milé Nataše, dovolte nám, abychom vám poblahopřáli a taky popřáli, aby vám dnešní den vyšel podle vašich představ.

0: Lidé, kteří bádají po původech jmen, tvrdí, že za vznik tohoto jména stojí zřejmě tak trošičku náhoda, ale i přesto se stalo docela populární. Pochází z ruského jména Natálie a překládá se jako den narození, anebo také jako žena narozená na Vánoce.
1: Mezi nepříliš frekventovaná a vlastně nepoužívaná jména, která jsou uvedena v kalendáři i pro dnešní datum, tak jsou Toska a Timea. Hmm. Tak se mohl jmenovat režisér Zdeněk Troška, místo Zdeněk mohl být Toska. Toska Troška.
0: Jo, jo.
1: Takže ale samozřejmě, jestli se tady nějaká Toska nebo Troska nachází někde, tak přejeme i vám všem všechno nej za celou naši bandu tady.
0: Jestli ta Timea se nečte jako Timea.
1: Jo, takhle.
0: No, jako bonus na dnešní den připadá také Mezinárodní den muzeí, tak a až nebudete mít roupama co dělat, můžete do nějakého muzea vyrazit a rozšířit si třeba svůj obzor vědomostí, anebo v něm můžete zůstat i přes noc.
2: Všechno v tomhle muzeu každou noc ožívá. To je fakt paráda.
3: Tohle je muzeum. Nestrpím tu takový chaos.
1: Tak se běžte vzdělávat, my se vzdělávat budeme určitě hudebně, takže pro vás chystáme Queensryche a nebo Buckcherry.
4: Nové styly pro vaše léto, právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
5: Dopravárt, vezeme vám pračku.
6: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
6: No tak to si rozumíme.
7: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
9: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
10: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Tekuté polévkové koření Klasik Vitana 160 ml již za 26,90. Osvěžující RC Cola či Top Topic různé druhy 1,5 litru již za 29,90. Tradiční výběrovou šunku Váhala 100 gramů za skvělých 19,90. Nabuzující energetické osvěžující nápoje Tiger Original a další druhy půl litru za skvělých 18,90. Více na moje hruska.cz.
11: Na ťukance a škrábance. Autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky Chameleon a Crystal Efektu dostaneme váš vůz na vyšší level. Protože styl dělá rozdíl. Benkolor. Váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.
12: Rodinný festival Slezská fest. Sobota 30. května na Slezsko-Ostravském hradě. Lunatic, Pokáč, Atmo Music, Slza, Queenie a další. Vstupenky kupujte na Slezskafest.cz.
13: Metalmania, Metalmania, Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: mistrovství světa v ledním hokeji s rádiem Čas Rock.
1: Je tady opět hokejové okénko, ve kterém se podíváme na to, co se dneska bude dít na mistrovství světa. Jako chce se mi říct, že finálové utkání už máme de facto za sebou. Tentokrát trochu nezvykle proběhlo hned na úvod šampionátu, když se potkali Kanaďané ze Švédy. No ale samozřejmě k tomu skutečnému finále se teprve postupně dostáváme. Dnešek nabídne taky ostatně hromadu zajímavých zápasů, ve kterých se potkají týmy, které aspirují třeba i na finále.
2: No, já myslím, že ten jeden z dvoj zápasů, které budou rozehrány v 16:20, nabídne dobrou podívanou, protože proti sobě vybruslí Finsko a USA. Týmy, které na sebe narazily loni ve čtvrtfinále, jenž ovládli Spojené státy, vyhráli 5-2 a nakonec pak vlastně získali taky zlato.
1: No, vidíš to.
2: No a ve stejném čase vystoupí, prostě odehraje zápas Kanada a Dánsko. Aha. Což se nezdá, tady by se mohlo říct, že máme jasného favorita. Ano, máme ale jasného favorita, ale když se podíváme na poslední tři vzájemné zápasy z mistrovství světa, tak vede Dánsko 2-1 na zápas, jo?
1: No.
2: V roce 2-2 dokázali vyhrát 3-2. V roce 2004 teda Kanada vyhrála 5-1, ale na posledním šampionátu Dánsko zvítězilo 2-1.
1: Ano, to bylo ohromné překvapení.
2: Pozor!
1: A Kanada tehdy letěla domů předčasně. Mm-hmm. Ve večerním dvojzápase, čili po 20. hodině, se představí Německo proti Švýcarsku, což bude také unikátní zápas s pikantním nádechem, hlavně teda v hledišti. No a zatímco Švýcaři oba dva první zápasy vyhráli, tak Němci ti stále na výhru čekají. No ovšem, středobodem zájmu českých fanoušků bude střetnutí právě naší reprezentace s výběrem Švédska. No a jak doufáme, tak si Češi spraví trošičku náladu a otřepou se po spackaném zápase proti slovinskému outsiderovi a proti silným Švédům převedou lepší výkon.
2: Samozřejmě největší otázka je momentálně, jaká bude sestava, jestli se vrátí Matěj Blimel do elitní formace, kdo se postaví do brankoviště, no uvidíme. Vy si nachystejte šály, dresy, řechtačky, vychlazené a 2020 jdeme na to.
1: Vychlazené řechtačky. Pojďme na to.
0: Mistrovství světa v ledním hokeji s rádiem Čas Rock.

0: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
1: Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější kary síť KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro kary síť za super cenu. Více na DEK.cz.
3: Pozor! Už v pátek 5. června ožije Golf Park Hodka pořádným dobrodružstvím. Dorazí Vagamundos, liška s révajem, dva borci na motorkách, co projeli svět až na ostrov Lidojedů a přežili, aby vám o tom mohli vyprávět. Program startuje v 16 hodin a pokud máte vstupenku, čeká vás Adventure Golf zdarma po celé odpoledne, těšit se můžete na grilování, stánky s občerstvením, viny a bumbubar. Vstupenky na Ticketportálu.
4: Golf Park Lhotka. Buďte u toho, bude to zážitek.
5: Relax nebo aktivity. Obojí najdete v akvaparku v Kravařích. Každý si tu najde to své. Bazény, saunu, tobogán, masáže. Akvapark Kravaře, to pravé místo pro vás.
6: Zahrady Hanys. Projekce, realizace zahrad a zelených střech. Vše zhotovíme na klíč dle vašich představ. Zahrady@hanys.cz.
7: Už dál nemusíš hledat.
8: Tady jsteš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
7: Žádné kompromisy, žádné hranice.
8: Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
9: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: To byla skladba Fatherland v podání 13. století, které v pátek 22. května vystoupí v Kulturáku Drnovice u Vyškova a nebudou na to sami, vystoupí s nimi také kapela Pačos a Bára Basiková.
1: Tak no, vidíš,
0: byste chtěli nějaký nápad, kam vyrazit o víkendu, tak tohle je jeden z nich.
1: Jsem myslel, že řekneš, pokud byste chtěli nějaký Pačos na hlavě třeba využít někde, tak můžete taky. Ale krásně si mi teď napověděl, protože já se dívám, co nás tady čeká po 9. hodině. A my tady máme hudební nabídku vlastně z kapel, u kterých u všech třech můžeme říct, že na ně letos natrefíme u nás.
0: Ano.
1: Na různých festivalech. Takže pojďme, jsou to třeba Static X.
0: Zazní také Akcepti.
1: No a třeba takový Marilyn Manson. Natrefit můžete také na Kristýnku Kubánkovou, ale to byste tady museli přijet, abyste ji viděli hezky živě, jak vám předkládá zprávy k tomu přehled dopravy, ale já bych ji v tuto chvíli raději nechal dělat svoji práci a předáváme jí slovo.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
3: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro. Stavebniny DEK přináší mega akci. Smrková palubka Classic tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Classic za super cenu. Více na DEK.cz.
4: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
5: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Nově terasová vrkna Dřevoplast s příslušenstvím. Skladem široký výběr laminátových, vinylových a dřevěných podlah včetně doplňků.
6: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
7: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Brně na ulici Terezy Novákové, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
8: Rádio Čas Rock. Zprávy.
7: Krásné dopoledne, posloucháte Rádio Čas Rock a tady jsou další zprávy s Kristýnou Kubánkovou. Dobíjecích stanic pro elektromobily má v Česku přibývat, přestože jejich zatím podle odborníků dostatek, s rostoucím počtem elektroaut mohou hlavně ve větších městech nastat problémy s kapacitou. V plánu tak je do roku 2030 rozšířit síť na zhruba 20 000 dobíjecích stanic.
9: Morava aktuálně.
7: Město Ostrava pořádá už 7. dny fajné rodiny. Cílem je nabídnout lidem prostor pro sdílené zážitky. Program letošního ročníku je pestrý. Více nám už k tomu řekl náměstek primátora Zbyněk Pražák.
10: V letošním roce ty dny fajné rodiny jsou, jako řekl bych, nejobsáhlejší, protože zúčastní se jich asi 60 různých organizací a těch akcí bude zhruba 120. A proto je třeba hledat cesty k tomu, jak nabídnout rodinám společné trávení času napříč generacem.
7: Prostor tak dostanou venkovní akce, společné sportování, workshopy a tematická setkání. Akce se koná až do 21. června a je zdarma. Zlín bude mít nové centrum rané péče pro děti s handicapem. To nabídne terapie, zázemí pro rodiče a také nově i odlehčovací službu. Rodinám s dětmi by toto centrum v Kudlově mohlo začít sloužit už letos na podzim. Včera proběhly další zápasy na hokejovém mistrovství světa. Slovensko porazilo 4-1 Itálii. První triumf na turnaji zaznamenali Švédové, kteří porazili Dány 6-2. Slovenci se po ceném skalpu českého týmu proti Norsku neprosadili. Ve druhé skupině Američané vyhráli nad Brity 5-1 a Rakušané zdolali 4-2 Maďarsko. Překvapivě tak vedou skupinu A. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock.
11: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: Pro ty z vás, kteří stále praktikujete bohemský život a přicházíte k vědomí až nyní, čili po 9. dopolední, tak připomínáme, že dnes je pondělí s datem 18. května. K tomu posloucháte Rádio Čas Rock s Ivošem a s Tomášem za mikrofonem. No a právě v tuto chvíli se podíváme na to, kdo pak má v tento den narozeniny. Jak už hudební ukázka, jsem přeskočil slovo, jak hudební ukázka připomněla, jako prvního a zároveň vlastně i nejstaršího na seznamu mám frontmana české rockové skupiny Katapult Oldřicha Říhu. Ten slaví 78 a před pár dny se nechal slyšet s tím, že si dá od koncertování na nějaký čas pauzu. No ale tenhle ten čas prý využije k tomu, že bude ve studiu skládat pro Kaťáky nové písničky.
1: Já zabrousím do filmových vod, ale zůstaneme na domácí scéně, protože 64 let dnes slaví Karel Roden, první Čech, který výrazně prorazil v Hollywoodu, což vím, že někteří by teď mohli brblat a namítat, že tím byl třeba Jiří Voskovec, což je samozřejmě ano, pravda. Takže to upravím, že Karel Roden jako, řekněme, první dobyl ten modernější Hollywood. On vlastně měl i dáno asi, že bude dobrý herec, protože už jeho otec i dědeček byli herci. A tudíž, když se dostával na Damu a podal přihlášku, tak během vstupního pohovoru, přijímacího pohovoru měl udělat psa.
0: Fakt?
1: Ano, ale psa asi udělal dobře, protože samozřejmě začal studovat, ale my víme, že neumí zahrát nejenom psa.
2: A nežádejte ten měsíc ode mě žádnou vycházku. Ženský vás ničí a vy se musíte psychicky sebrat. Chtěl jste k tomu něco dodat, Kouba?
0: No a dnešní výčet uzavře americký písničkář, hráč na ukulele, na piano, na kytaru a taky rodák z Havaje, Jack Johnson. Tajtého sympatiáka de facto náhodou objevil slavný Ben Harper a pro zajímavost ještě můžu doplnit, že tenhle ten 51-letý Jack byl dříve také profesionálním surfařem. Ostatně o surfaření je většina jeho písniček.

0: Bang Bang.
1: Jo, kde?
0: Bang Bang.
1: Tady se někde to banguje?
0: Tak se jmenovala písnička, která právě dozněla čas roku v podání Green Day. Máme zhruba 2 minutky předtím, než bude 9 hodin a 20 minut.
1: Hele, už je pondělí, v pohodě, nějak se do toho jako už... Ty se do toho dostaneš, tak končíme, no. Tak.
0: No, to je pravda, no. Tak už to nemá cenu ani rozjíždět. Každopádně, jsme na začátku týdne, jak jsi správně předeslal, a to je čas na to představit si jednu z Bruce novou věc.
1: Ano, jestli mě nějaké zákulisní info neklame, tak tentokrát bychom měli zůstat na domácím rybníčku nebo políčku, prostě na domácí scéně. Mm-hmm.
0: Ano, protože tady máme novinku týdne, o kterou se uchází Gatecrasher. A pokud se také nepletu, tak je to absolutní, totální, úplná, největší premiéra, jo? Protože to ještě nikdy nikdo neslyšel.
1: Jo?
0: Až teď.
1: Až teď?
0: Až teď.
1: Až přestaneme mluvit?
0: Ano.
1: Tak přestaneme mluvit.
0: Jdem na to.
2: Rádio Čas Rock. Novinka týdne.
3: Hej, plantážníci, máme pro vás exkluzivní otvírák letošních prázdnin, ale bacha, jen na vlastní nebezpečí, protože tenhle kousek je těžce nakažlivý.
4: Čau, za kapelu Gatecrasher zdravím všechny rockery, co poslouchají Rádio Čas Rock. Tohle je náš novej letní singl Jedeme. Užijte si to a vidíme se na letních festivalech.
2: Rádio Čas Rock, toto je novinka týdne.

0: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
1: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Vencolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Míchání barev, plnění do sprejů nebo opravných tužek na počkání. Naťukance a škrábance, Vencolor je tvoje šance. Vencolor, Ostrava, Vítkovice a Frýdek Místek. Nejlevnější v okolí. Vencolor.cz.
4: Ahoj, už se blíží letní rockový festival Help Days 2026 a bude tradičně otvírat sezónu 5. a 6. června ve Frýdku Místku. Kromě skvělé muziky budou opět probíhat dražby unikátních uměleckých předmětů a výtěžek si převezme Český červený kříž Frýdek Místek. Tak nezapomeň, Help Days 2026, Dimitri, Harley, Red Z a spousta dalšího. Vstupenky koupíš na ticketportálu a na webových stránkách helpdays.cz. Hlavním mediálním partnerem festivalu Help Days je rádio Čas Rock.
5: Kamenité Čas Rock Fest po 20. a naposledy 22. a 23. května 2026 areál Kamenité Vyšní Lhoty. Bavit vás budou Sfarad, Vixlivant, Pozitiv, Neverfall, Insania, Gatecrasher, Malignant Tumor, Hateman, Hoveda.sk, Kokot Minute, Iné Kafe, Polské Turbo, Lauter, Komunál a Panoptiko. Ještě jeden zlatý mejdan pod Prašivou pro tuhle skvělou bandu. Pro vás. Kamenité Čas Rock Fest 2026.

0: Tak to by bylo a tím jsme taky uzavřeli další kapitolu dnešního Ostrého budíčku, potažmo vlastně uzavřeme kompletní dnešní Ostrý budíček.
1: A pak zavřeme i naše ústa a tím to celé skončí. Ale otevře určitě Honza Prokeš, který tady za chvilku na Kluše místo nás. Jako obvykle si dáme nakonec muziku podle někoho z vás.
0: Určitě.
1: A co pak tam máme?
0: Máme tady zprávu. Krásné pondělí přejeme k vám do rádia a taky všem rockerům. Dneska nemusíme dělat venku, ale na pohodu ve skladu děláme pořádky. Dost by nám pomohlo něco od Insánie. Díky moc, Daniel.
1: Teda podle mě, no. Nebo pokud jak já si vzpomínám, jak se dělali pořádky na skladě. No tak to někdy dopadlo velmi těžce.
0: No, tak ale řekni, v jakém skladu jsi dělal?
1: Ve skladu s chlastem.
0: No tak, samozřejmě, chápu, že to se dělali dobře pořádky. Nikdy nic nezbylo, že jo? Všechno uklizeno.
1: No, to tak nějak jako zmizely některé věci. Něco se muselo dopít.
0: Tak, jak se říká, má se teda svíním. Jo, tak.
1: No, bylo to třeba hodně zaprášené, tak to neprodáš.
0: No,
1: že jo,
0: no tak nebudeš riskovat, že by zákazníkovi bylo špatně.
1: To otřeš haderkou, to se jakoby náhodou otevře, ta lévinka, a pak už to musíš vypít.
0: Dobře, no, tak to bylo
1: něco. Zdravím do Lašenu, ahoj.
0: Něco ze života mého kolegy Ivanašky, více se možná dozvíte později, třeba zítra. Kdy, ale mimochodem, že Ivo něco řekne ze svého soukromí, tak můžete být si jistí, že budeme rozdávat vstupenky, protože ale zítra bude úterý.
1: Ano, ano.
0: To je den, kdy já obvykle chodím do práce,
1: jo,
0: to není pátek. Takže, ne.
1: Já přijdu taky.
0: Dobře, takže se na vás budeme určitě těšit zítra ráno před šestou.
1: Protože má svátek jeden úplně.
0: No neboj, ne, všechno bude zítra tady.
1: Dobře, dobře. Tak jo, tak
0: já si zítra neberu svačinu, jo?
1: Já ne, a co budu jíst?
0: To je na tobě.
2: Posloucháte Ostrý budík.

0: 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
4: Čas rok.
5: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
6: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
7: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
8: Tak přijeďte do Auto Esa.
7: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
8: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
7: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
8: Kdo na to jde od Lesa, prodá auto u Esa.
9: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.

2500 korun za každé okno. Takže čím víc oken, tím víc cashback. Nečekejte, akce platí jen omezenou dobu. Více informací najdete na velux.cz/cashback a milpe.cz. Cashback!

0: Odpad vám proměníme v poklad. Sběrné dvory SRO v Brušperku a Frýdlantu.
1: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio. Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na ČasRadio.cz. Radio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

Stará sílu rockeři, začátek nového týdne je v plném proudu, tak ať se vám v něm všechno daří, to vám přeje nejtěžší váhová kategorie naší party Honza Prokeš, který vám bude dělat společnost v následujících 5 hodinách. No a ty odstartujeme s Machine Head. Přidají se Def Leppard.

0: relaxi na rádiu Čas Rock budeme hrát. Milan Gelnár, ten nám prozradí, cože nás čeká, no a cože se pro změnu stalo, tak to ví Kristýna, která nám to ve zprávách prozradí. No a já vám přeju dobré pondělní dopoledne.
1: Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
2: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
5: Stavebniny Janík. Stavebniny
6: Janík. Hola, hola, zahrada volá. Nabízíme za skvělé ceny substráty, mulčovací kůry, travní směsi, hnojiva, postřiky a nářadí.
5: Stavebniny Janík.
6: Více na stavebniny.janík.cz.
7: Proč Mercedes-Benz? Na vstup do světa Mercedes-Benz není nikdy příliš brzy. Vyberte si z široké nabídky použitých vozidel vaše vysněné vozidlo za snovou cenu. Navštivte naši prodejnu použitých vozů Mercedes-Benz Certified na Cihelní ulici v Ostravě. Více informací na www.mercedes-moravia.cz Centrum Moravia Sever.
8: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele.
9: Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik.
8: Pomůžeme vám elektrifikovat

0: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Karviné na ulici Havířská, kde se stala dopravní nehoda. Bouralo se také v Brně na ulici Kšírova, i tady tak buďte opatrní. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas Rock. Zprávy.
0: Krásné dopoledne, posloucháte Rádio Čas Rock a tady jsou další zprávy s Kristýnou Kubánkovou. Hygienici v Česku dál řeší epidemii žloutenky typu A. Od začátku roku evidují stovky nových

0: nápadu. Podle lékařů má žloutenka delší inkubační dobu. Pacienti, kteří teď pociťují první příznaky, se tak mohli nakazit už před 2 měsíci.
1: Morava aktuálně.
0: Frýdlantské mosty jsou částečně průjezdné. Od pátku je zprůjezdněn pruh do Poruby. To velmi uleví objízdným trasám a ubude tak kolon. Pro lidi, kteří jezdí MHD, se nic nemění a všechny přestupy budou fungovat jako doposud. Rekonstrukce náměstí Republiky má ale velké zpoždění. Zlínský kraj dá přes 42 milionů korun na vylepšení života na vesnicích. Za peníze starostové opraví zastávky, kulturní domy nebo připraví místa pro stavbu rodinných domů. Více nám k tomu řekl náměstek hejtmana Tomáš Chmela.
2: Program na obnovu venkova je jedním ze zásadních nástrojů, jak udržet život na venkově dlouhodobě kvalitní. Podporujeme množství projektů od veřejných prostranství po bydlení, aby obce mohly cíleně rozvíjet své prostředí a aby zůstávaly atraktivní pro další generace.
0: Čeští házenkáři v odvetě play-off kvalifikace o mistrovství světa prohráli ve Francii 31-36 a na šampionát tak nepostoupili. Svěřenci trenéru Kubeše a Bruny už po středečním debaklu 26-37 v úvodním domácím duelu ztratili reálnou naději na účast na závěrečném turnaji. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock. Další za hodinu.

0: Na rádiu Čas Rok nám dozněli Machine Head, no a před námi kdo jiný než Milan Glnár, který má pro nás čerstvé horoskopy.
1: Pondělí bude docela náročné. Přetahovat se mezi sebou budou hvězdné aspekty souladné vítané s těmi problémovými konfliktními. Velkou roli zde bude hrát karma, aneb se nám budou opakovat lekce, které jsme v minulosti dobře nezvládli. Co se týká jednotlivých znamení, tak váhám by to mělo skvěle myslet i komunikovat. Vodnáři pocítí nárůst své energie a blíženci by měli být poněkud sebestřední. Radci mohou zažívat velké vnitřní pnutí. Štíru by se mělo držet štěstí a rybám se do ničeho nebude chtít. Berani budou mít větší chuť na sex. Lvi se blýsnou svými pohotovými reakcemi a střelcům to zřejmě myslet moc nebude. Kozorozi dnes snadno prosadí svou. Býci budou mít den neslaný nemastný a pany mohou inklinovat k sarkazmu a kritičnosti. Hvězdné pondělí, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Glnár.

0: 13. srpna, to je datum, kdy se Dynasty ukážou na festivalu Rock Castle, který kromě nich nabídne celou řadu světoznámých kapel, jako třeba Sonátu Arktiku, L Storm, se kterými jsme mimo jiné otevírali tuto hodinu, Testament, Powerwall, Serenity, Nothing More a dalších borce. No a tuto skvělou sestavičku můžete vidět na vlastní oči, aniž byste za vstupné, které mimo jiné aktuálně stojí 2600 kč, nemuseli dát ani vindru. Na Rádiu Čas Rock totiž i zítra budeme pokračovat v soutěži Tajné úterý, ve které se bude opět hrát o vstupenky na nějakou tu skvělou akci a kdo ví, možná, že půjde právě o zmiňovaný Rock Castle. Ale to se dozvíte, když budete poslouchat naše vysílání, ve kterém vám to Tomáš S. Ivošem v ostrém budíčku prozradí. Tak, hodně štěstí, no a před námi je další muzika, o kterou se postará i Imodium a taky Doropeš. Tak, fajn poslech.
1: Tajné úterý Rádia Čas Rock. Rádio Čas Rock.
2: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
3: To je.
4: Dobravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
4: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumíme.
5: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Má smysl hromadit věci? Majetky? Z výletů magnetky? Možná. Ale zážitky ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v pěti hvězdě, vznést se do oblak nebo si labužnicky pochutnat. Ať už chcete zažít cestování, gurmánství nebo adrenalin, běžte na Slevomat. To musíte zažít.
7: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
8: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Tekuté polévkové koření Klasik Vitana 160 ml již za 26,90. Osvěžující RC Cola či Top Topic různé druhy 1,5 litru již za 29,90. Tradiční výběrovou šunku Váhala 100 gramů za skvělých 19,90. Nabuzující energetické osvěžující nápoje Tiger Original a další druhy 0,5 litru za skvělých 18,90. Více na mojehruska.cz.
9: Na ťukance a škrábance. Autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky Chameleon a Crystal Efektu dostaneme váš vůz na vyšší level. Protože styl dělá rozdíl. Benkolor. Váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.
10: Rodinný festival Slezská Fest. Sobota 30. května na Slezsko-Ostravském hradě. Lunatic, Pokáč, Atmo Music, Slza, Queenie a další. Vstupenky kupujte na Slezskafest.cz.
1: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8. hodině ráno. Tak nalaď rádiu Čas Rock a buď ve hře.

Jaké to bylo nad Berlínem, jsme se právě teď na rádiu Čas Rock dozvěděli od Imodia. No tady nad Porubou to je zatažené, trošku tam žijí, takže se podle toho zaříte. No a na rádiu Čas Rock nás čeká písnička na přání 725 33 1155.

0: Posloucháte Rádio Čas Rok, no a my se můžeme pustit do písničky na přání. Romane, já tě zdravím, ahoj.
1: Já zdravím celou rokovou bandu, co poslouchá vaše úžasné rádio.
0: Děkujeme za slova chvály, jak to jde při pondělku?
1: No tak pondělí, no, takže jak by to by bylo modré, bylo by lepší. Ne?
0: Bylo by to hezčí, no co se dá dělat? Každopádně je to tak, jak to je. Ty jsi vybrala zakázané ovoce, komu?
1: No hlavně moji krásné ženě do organiky, jako vždycky, to by mi to asi neprošlo doma. Ale jo, máme to rádi, rádi si to poslechneme a rádi to pošleme všem známým kamarádům, co se v sobotu zúčastnili úžasné akce na kytarách.
0: Aha, a vyšlo to?
1: Jo, krása, bublalo se do rána, do půl třetí, takže úplně nádhera.
0: No, podívejme se, vy nejste žádné uřezávatka, tak to má být. Velké díky za zavolání, tady je muzika, ahoj.
1: Díky, ahoj. Rádio.

0: rok. Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
1: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Pozor! Už v pátek 5. června ožije Golf Park Hodka pořádným dobrodružstvím. Dorazí Vagamundos, liška s révajem, dva borci na motorkách, co projeli svět až na ostrov Lidojedů a přežili, aby vám o tom mohli vyprávět. Program startuje v 16 hodin a pokud máte vstupenku, čeká vás Adventure Golf zdarma po celé odpoledne, těšit se můžete na grilování, stánky s občerstvením, viny a bumbubar. Vstupenky na Ticketportálu. Golf Park Lhotka. Buďte u toho, bude to zážitek.
4: Relax nebo aktivity. Obojí najdete v akvaparku v Kravařích. Každý si tu najde to své. Bazény, saunu, tobogán, masáže. Akvapark Kravaře, to pravé místo pro vás.
5: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
6: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.
7: Mistrovství světa v ledním hokeji je tady a Rádio Čas Rock je opět u toho. Pravidelné zprávy, výsledky, hrací program a taktéž zajímavosti a kuriozity. To vše

Týden se s týdnem sešel a tak se dnes můžeme pustit do dalšího rok speciálu. Bude to takový ten klasický průlet vším možným, včetně něčeho novějšího, staršího, klidnějšího, ale i českého. Uvidíte a uslyšíte sami od 19 hodin na rádiu Čas Rock, od 20 hodin na televizní stanici Rebel.

0: jsme se dopracovali ke konci naší dnešní první společné hodiny, no a na rádiu Čas Rock pojedeme směle dál. A to s Robem Zombím, nebudou chybat Aerosmith. A do třetíce Horký žeslí, že...
1: Ani páru, jak ti hraju.
0: Tak si na rádiu Čas Rock určitě budeme hrát, nebude chybět nějaká pozvánečka na skvělou akci, ale taky si zaspomínáme na jednu hudební legendu. O koho půjde, tak to se dozvíte, když zůstanete z rádia Čas Rock. Tak dobré dopoledne.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
4: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
6: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme ŠOT.
7: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
8: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
9: Zahrady Hanys. Projekce, realizace zahrad a zelených střech. Vše zhotovíme na klíč dle vašich představ. zahrady@hanys.cz.
10: Řidiči, pozor, se aktuálně dávejte v Karviné na ulici Havířská, kde se stala dopravní nehoda. Bouralo se také v Brně na ulici Kšírova, i tady, tak buďte opatrní. My vám přejeme šťastnou cestu.
11: Rádio Čas Rock. Zprávy.
10: Krásné dopoledne, posloucháte Rádio Čas Rock a tady jsou další zprávy s Kristýnou Kubánkovou. Novopečení rodiče si finančně polepší. Rodičovský příspěvek by se totiž mohl zvýšit z 350 na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat by to pak bylo místo 700, nově 800 tisíc korun. Úprava by se měla vztahovat na děti narozené po 1. lednu 2027.
12: Morava aktuálně.
10: Zámecký park v Ostravě Porubě prochází velkou proměnou. Hlavním cílem je změnit funkčnost místa a vytvořit prostor, kde se budou lidé setkávat a odpočívat. Více nám k tomu řekl mluvčí radnice Martin Otipka.
13: Revitalizace zahrnuje výsadbu stromů a keřů, nové veřejné osvětlení a obměnu mobiliáře. V parku budou nové lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, ohniště a informační tabule. Celá novým prvkem, který v parku vznikne, bude altán. Půjde o přístřešek, který je určen k různým kulturním a volnočasovým aktivitám.
10: S dokončením se počítá letos na podzim. V Jihomoravském kraji roste zájem o senior pointy. Ty poskytují seniorům poradenství a organizují vzdělávací i společenské aktivity. Pomáhají jim například s orientací v sociálním systému nebo s používáním moderních technologií. V celém kraji je celkem 16. České hokejisty dnes čeká třetí zápas na mistrovství světa. Od 20 hodin a 20 minut nastoupí proti Švédsku a pokusí se odčinit sobotní porážku 2-3 v prodloužení se Slovinskem. Výběr trenéra Rulíka na úvod šampionátu porazil 4-1 Dánsko, ale ztrátou se Slovinskem si zkomplikoval boj o postup do čtvrtfinále. Do něj z osmičlenné skupiny projdou 4 nejlepší celky. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock.

0: Proteus, ten je mezi pozvanými hosty, kteří přijedou poblahopřát rádiu Čas Rok k jeho narozeninám. Ano, tato velkolepá oslava u Opavského Stříbrného jezera odstartuje 24. července, no a budeme tam pařit pěkně dva dny za přispění dalších kapel, jako třeba Pretty Maids, Cocon Minute, Witchhammer, Tři sestry, Citron a celou řadu vystupujících. Tuto show můžete zažít společně s námi na vlastní kůži, jestli budete mít platnou vstupenku, kterou koupíte na našem webu, a to v základní verzi 1299 korun českých. Kromě vstupenek tam najdete i veškeré potřebné informace, ale taky, bacha jo, patřičný formulář jak pro kapely, které by si tam třeba chtěli zahrát, tak pro vás, kteří byste chtěli do Opavy přijet se svým stánkem, s občerstvením. Takový párek v rohlíku by určitě špatný nebyl. Tak se tam mrkněte, no a já vám nabídnu další muziku, jako třeba Roba Zombího, anebo Boston. Tak dobré dopoledne.
1: Radio Čas Rok. Pravé rokové rádio.

0: Na rádiu Čas Rok nám dozněl Rob Zombie a před námi je další velké jméno, které mimo jiné dneska dokonce slaví narozeniny. Neuvěřitelných 78 let si ke svému jménu připisuje Olda Říha, který s muzikou začal v roce 1963. A to v kapelách jako třeba Meteor, Shadows, Memphis, Black Stars, Lilies, Sinners, Mahgon a dalších. Nějakou chvíli působil taky u Franty Ringo Čecha, ale potom se zpátky vrátil do kapely Mahgon, ve které hrál se svým dlouholetým kámošem Jiřím Dětkem Šindelářem. Grupa se přejmenovala na Katapult a už to jelo pěkně jako po másle. Dva zlaté slavíky, prodej přes milion desek, ale taky zákazy a k tomu třeba i uvedení do beatové síně slávy. Aktuálně kaťáci ohlásili pauzu, tak uvidíme, jestli je ještě vůbec společně na pódiu, někdy uvidíme. Každopádně budeme držet palce a doufat, že ano, a Oldovi přejeme všechno nejlepší a hlavně zdraví. No a my bychom mohli na WhatsAppu Rádia Čas Rok s číslem 725331155 pořešit, jaká jeho píseň nebo píseň kaťáku je pro vás vůbec ta nejlepší. Klidně se nám svěřte, no a my si ho za chvíli dáme v plné palbě.
1: Rádio Čas Rok.
2: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
3: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
2: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
4: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
5: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
6: Rokový festival Carborock 2026. 4. července v polském městě Jastrzębie-Zdrój. Přijďte si užít tuto rockovou parádu, která se koná pouze pár kilometrů od státních hranic. Vystoupí jedinečný traktor, skvělý polský hunter a spousta dalších kapel. Více na Facebooku Carborock.
7: Vážení posluchači, rád bych vás pozval na druhý ročník Slezská festu, který se uskuteční 30. května u Slezsko-Ostravského hradu. Čeká vás celý den plný hudby, zábavy a programu pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Queenie. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.
8: Metal Fest Opener.
9: Do plzeňského Lochotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
10: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
9: Dorazí kultovní Anthrax.
10: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
9: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu dalších.
8: Metal Fest.
9: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lochotín.
11: Kamenité Čas Rock Fest po 20. a naposledy 22. a 23. května 2026 areál Kamenité Vyšní Lhoty. Bavit vás budou Sfarad, Big Slivant, Pozitiv, Neverfall, Insania, Gatecrasher, Malignant Tumor, Hateman, Hoveda.sk, Kokot Minute, Iné Kafe, Polské Turbo, Lauter, Komunál a Panoptiko. Ještě jeden zlatý mejdan pod Prašivou pro tuhle skvělou bandu. Pro vás. Kamenité Čas Rock Fest 2026.
1: Čas Rok.

Toto byly samozřejmě Aerosmith na rádiu Čas Rock. Máme skoro 3 minutky po 11:30, no a nejvyšší čas na to zahrát si na rádiu Čas Rock písničku na přání. 7, 2, 5, 3, 3, 1, 1, 5, 5.

0: sedí vám z okna, taky to venku vypadá, jak kdyby byl duben, že? No ale teď je květen, jak se říká, topím jak kreten. No, ale uvidíme, jak to bude dál. Každopádně musíme doufat, že dobře, protože kamen je před námi, že jo? Čau, Tatare.
1: Čau, čau, zdravím celou rokovou šlechtu.
0: I tebe taky. Tak, jak se máš?
1: No super, po práci, teď vozím svého miláčka po úřadech, ať má všechno v pořádku. No a vybral jsem naši bratov z Polska a všechnu tu planetu mám, chci vidět na kamenitém.
0: Dobrá, tak jo, v kolik dorazíš?
1: No chci tam být ve dvě, no, tak abych ještě pořešil listky a tak dále, no, dal nějakou štamprlu na uvítanou a tak dále.
0: Dobrá, tak jo, takže se tam uvidíme, kamaráde, měj se hezky, čau zatím.
1: Čau, čau.

0: Bass Rock. Holba Rock na grilu 2026.
1: 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě.
0: Vstupenky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
2: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
3: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
0: Vaše sběrna CZ.
3: Vaše sběrna CZ.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
0: Časrok.
5: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci 2+1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dek Foam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dek Foam pro tepelné izolace zdarma. Více na dek.cz.

0: Odpad vám proměníme v poklad. Sběrné dvory SRO ve Sviadnově a Frýdlantu.
1: Cashback!
2: Na okna od Velux právě teď získáte peníze zpět. Na Milpe můžete až do 25. května nakoupit vybraná okna a Velux vám vrátí až 2500 korun za každé okno. Takže čím víc oken, tím víc cashback. Nečekejte, akce platí jen omezenou dobu. Více informací najdete na velux.cz/cashback a milpe.cz.
1: Cashback!
3: Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.
4: Pravé rokové rádio.

připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: A jsme se dostali až k dnešnímu polední. Pokud máte před sebou oběd, tak si nechte chutnat a od nás jako předkrm 3 Days Grace. K hlavnímu chodu Ronnie James Dio. No a s desertem mám nachystanou Taniu z nostalgií. Takové je hudební jmeny Rádia Čas Rock, do kterého se pustíme za malou chvilku. Tak, ještě jednou, smačného a fajn už odpoledne.
1: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
2: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
1: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
2: A co si ještě přibalit až 40 tisíc na ruku?
1: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
3: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Hledáte jistou práci?
6: Pojďte do Tatra Trucks v Kopřivnici a pracujte na našich ikonických vozech. Přijímáme nové kolegyně a kolegy do výroby i podpůrných týmů.
5: Nabízíme příspěvek na dopravu, dotované stravování, roční odměny až do výše 13. platu, různorodou práci a především zázemí silného a stabilního zaměstnavatele. Přidejte se k legendě jménem Tatra. Chci do Tatry.cz.
6: Víte, že pneumatiky nepatří do běžného odpadu? Odevzdat je můžete zdarma ve sběrných dvorech nebo servisech. Seznam najdete na Tatra.

0: CZ.
1: S komplikacemi teď musíme počítat na Bruntálsku v obci Nové Heřminovy. Na hlavním tahu tady probíhá cvičení všech složek integrovaného záchranného systému a počítejte s omezeným provozem. Nehoda dvou aut nás teď potrápí v Přerově v ulici Čechově.
2: Rádio Čas Rok. Zprávy.
1: Dobré pondělní poledne, rokeři, posloucháte Rádio Čas Rok. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Česko zažije teplotní šok. Po mimořádně chladném pondělním ránu se má postupně oteplovat. Už v dalších dnech podle televize LTV Plus naměříme až 21 stupňů a o víkendu by pak rtuť teploměru mohla stoupat až ke 30.
2: Morava aktuálně.
1: Parkoviště u dopravního terminálu Hranečník v Ostravě je ode dneška spoplatněné. Za stání tu řidiči zaplatí 10 korun za hodinu, maximálně však 60 korun denně. A ti, kteří využívají MHD, tu dají za celý den jenom 10 korun. Jihomoravský kraj pomůže venkovským prodejnám. Na jejich provoz letos navyšuje dotace. Na bezmála 70 prodejen dá více než 4 miliony 700 tisíc korun, říká mluvčí hejtmanství Martina Žítková.
3: Venkovské prodejny naši pomoc potřebují. Nejsou jen místem pro nákup mléka. Často odebírají zboží od místních farmářů, dávají lidem práci přímo v obci a hlavně brání izolaci seniorů, pro které může být cesta do supermarketu ve městě problém. Tyto prodejny jsou klíčové pro setkávání, kde proberete politiku i sousedovi nové ploty.
1: Fotbalisty Prostějova bude v sobotním závěrečném 30. kole druhé ligy zachraňovat sportovní manažer Jiří Balcárek. Na lavičku Honáků usedl už v sobotu v Příbrami poté, co klub po půl roce odvolal trenéra Jana Podoláka a jeho realizační tým. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje pondělní, teď už odpoledne s Hanzem Prokešem.

Days Grace a teď je tady pozvánka do Ostravar Arény, ve které se bude 21. listopadu konat mega koncert Rádia Čas. Na něm zahraje Olympik, David Koller, Lenny, ale hlavně Europe. Tato partička přijala pozvání a zahraje vůbec jediný letošní koncert v České republice, který by byla velká škoda promarnit. Vstupenky tak ty se dají koupit na www.casradio.cz, kde je výběr hned z několika variant, které vám nabídnou jak pohled z plochy před pódiem,

0: Tak máme 18. května a v tento den roku 1967 John Lennon a Paul McCartney naspívali doprovodné vokály pro píseň We Love You, kterou Rolling Stones nahráli v Olympic Studios v Londýně. No a ještě tady máme zářez z roku 1991 a to R.E.M. se v Americe dostali na vrchol hitparády. Je Mezinárodní den muzeí a svátek slaví holky a dámy se jménem Natasha. Za celé rádio Čas rok přeju všechno nejlepší, no a za chvíli vám od nás půjde Ronnie James Dio. Tak si ten dnešní den, jak se patří, užijte.
1: Rádio Čas rok. Pravé rokové rádio.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v jednom jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Vencolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Míchání barev, plnění do sprejů nebo opravných tužek na počkání. Naťukance a škrábance, Vencolor je tvoje šance. Vencolor, Ostrava Vítkovice a Frýdek Místek. Nejlevnější v okolí. Vencolor.cz.
7: Ahoj, už se blíží letní rockový festival Help Days 2026 a bude tradičně otvírat sezónu 5. a 6. června ve Frýdku Místku. Kromě skvělé muziky budou opět probíhat dražby unikátních uměleckých předmětů a výtěžek si převezme Český Červený kříž Frýdek Místek. Tak nezapomeň, Help Days 2026, Dimitri, Harley, Red Zed a spousta dalšího. Vstupenky koupíš na ticketportálu a na webových stránkách helpdays.cz. Hlavním mediálním partnerem festivalu Help Days je Radio Čas Rock.
8: Nová tvář televize Relax. Temné ulice Edinburgu. A detektiv, který jde tvrdě po pravdě. Inspektor Rybas. Napětí, zločin a morální dilemata. A pak změna rytmu. 800 slov. Lidský příběh o nových začátcích, rodině a druhých šancích. Silné seriály. Sledujte TV Relax.

0: Čas rok. Kam za sportem?
1: Tak třeba do Opavy, kde se budou zítra a pozítří konat semifinálové zápasy basketbalové ligy, ve které si to domácí celek rozdá s Nymburkem. Oba dva mače odstartují úderem 18. hodiny a konat se budou ve víceúčelové sportovní hale, která stojí na adrese Žižkova 2904/8. No, ale dneska je pondělí a my si na rádiu Čas rok pěkně zahrajeme podle vašeho přání 725 33 11 55.

5 minutek po půl jedné nám na rádiu Čas Rok doznívají hymn. Zdarandzi, co tak něco od kapely do Unity, bylo by to pro všechny, kteří dneska dělají venku. Počasí zatím přeje, tak ať to vydrží. Velké díky, Richard. Čas Rok.

0: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
1: Poznejte vrchol emocí v Hochkönigu. Louky voní bylinkami a na salaších ochutnáte místní speciality. Region nabízí stovky kilometrů turistických i cyklistických tras pro elektrokola. S letní kartou máte zdarma 6 lanovek i koupaliště. Dopřejte si královskou dovolenou v Hochkönigu. Léto v Salzburgsku, proto žijeme.
2: Stavebniny Dech přináší mega akci. Při zapůjčení akukladiv Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dech platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte akukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na dech.cz.
3: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
4: Volejte bezplatně 800 800 872.
3: Relax nebo aktivity. Obojí najdete v akvaparku v Kravařích. Každý si tu najde to své. Bazény, saunu, tobogán, masáže. Akvapark Kravaře, to pravé místo pro vás.
5: Pozor! Už v pátek 5. června ožije Golf Park Hodka pořádným dobrodružstvím. Dorazí Vagamundos, liška s révajem, dva borci na motorkách, co projeli svět až na ostrov Lidojedů a přežili, aby vám o tom mohli vyprávět. Program startuje v 16 hodin a pokud máte vstupenku, čeká vás Adventure Golf zdarma po celé odpoledne, těšit se můžete na grilování, stánky s občerstvením, viny a bumbubar. Vstupenky na Ticketportálu.
6: Golf Park Lhotka. Buďte u toho, bude to zážitek.
7: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

0: Malá vzpomínka na Phila Campbella, kterého v této skladbě doplnil Dee Snider, a na rádiu Čas Rock budeme pokračovat s The Answer. Přidají se Hammerfall. Tak jako Breaking Benjamin. Takovou muzikou můžete na rádiu Čas Rock určitě počítat a nebude chybět hokej, tak jako zprávy. Ty má pod palcem Honza Gavelčík a ode mne přání dobrého dopoledne, odpoledne.
1: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
2: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
3: Nemusíš, v AutoESA to zaplatíme za tebe.
2: Fakt?
3: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
2: Tak jedeme.
3: AutoESA, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
2: Kdo na to jde
3: od lesa, koupí auto od ESA.
4: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v 5 hvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
5: Stavebniny Janík. Nabízíme široký sortiment dveří. Například rámové dveře Vivento Dub Sonoma s kladem za super ceny.
6: Stavebniny Janík.
5: Rádi vám poradíme s výběrem.
7: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
8: Máš to vysoko, máš to daleko.
9: Půjč si pracovní plošinu, zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
10: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
11: Zdržet se aktuálně můžeme v Ostravě na Mariánskohorské ulici ve směru do centra města u Jirské osady. Tady se tvoří kolony a problémy jsou taky na Horodnínsku u Mikulčic na výjezdu na Moravskou Novou Ves. Tady nefunguje světelná signalizace na železničním přejezdu. I tady počítejte se zdržením.
12: Rádio Čas Rock. Zprávy.
11: Dobré pondělní odpoledne, rokeři, posloucháte Rádio Čas Rock, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Prezident Petr Pavel si v očích veřejnosti mírně pohoršil. Od občanů dostal v průzkumu průměrnou známku 2,9, rok dříve to bylo 2,6. V hodnocení polistopadových hlav státu mu teď patří 3. místo za Václavem Havlem a Václavem Klausem.
13: Morava aktuálně.
11: V Karviné dnes odstartovala další motivační akce zaměřená na správné třídění odpadu. U informačních stánků se lidé můžou zapojit do soutěže o 10 poukazů za 3000 korun. Více nám k tomu řekla mluvčí města Monika Danková.
14: Do soutěže se mohou zapojit i lidé bez chytrého telefonu. Na místě budou k dispozici zařízení přímo u stánků a promotéři se zapojením pomohou. Připraveny jsou také drobné dárky vyrobené z recyklovaných materiálů, které mají ukázat, že vytříděný odpad může najít další využití.
11: Akce se koná až do konce května. Zlín chystá opravu kulturního centra v části Malenovice. Počítá s úpravou hlediště a multifunkčního sálu. Zachovány budou prostory pro městskou policii a zůstane tu i kryt civilní obrany. Práce by mohly začít ke konci roku. České hokejisty dnes čeká 3. zápas na mistrovství světa ve Švýcarsku. Od 20:20 nastoupí proti Švédsku a pokusí se odčinit nečekanou sobotní porážku 2-3 v prodloužení se Slovinskem. Nároďák na úvod šampionátu porazil 4-1 Dánsko. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje pondělní odpoledne s Hanzem Prokešem.

No, už tuto sobotu se Lauter objeví na posledním ročníku Kamenitého, na kterém samozřejmě nebudeme chybět. Teď je ale v plném proudu odpolední vysílání Rádia Čas Rock. A představte si, přátelé, že 18. května roku 1958 byl uskutečněný nový světový rychlostní rekord v letectví, který činil, a teď dobře poslouchejte, 2259,34 km za hodinu. A naše otázka zní, čím nejrychlejším jste, kdy jeli vy, rockeři. Pokud si vzpomenete, tak se klidně ozvěte na náš WhatsApp s číslem 725331155. No a já vám na oplátku nabízím kapelu Yes.

0: mistrovství světa v ledním hokeji s rádiem Čas Rock.
1: Ano, mistrovství světa v ledním hokeji pokračuje snělená, a program toho dnešního dne je takový. 16 hodin a 20 minut se proti sobě postaví Finsko s Amerikou a taky Kanada s Dánskem. A za 10 minut půl deváté večer dostanou prostor Německo se Švýcarskem, ale hlavně Švédsko s českým výběrem. Tak uvidíme, jak se těm našim borcům bude dařit, snad lépe než v tom předchozím mači, kdy jsme podlehli Slovinsku 2-3. Budeme držet palce, a to za přispění muziky, se kterou mám třeba do těch následujících minut nachystané, když se na to tak dívám, Toma Pettyho, Hammerfall a mnoho dalších. Tak, držíme palce, ať je OK, a tady je muzika.
0: Mistrovství světa v ledním hokeji s rádiem Čas Rock.
2: Rádio Čas Rock. Rádio Čas Rock.
3: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější kary síť KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro kary síť za super cenu. Více na Dek.cz.
6: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
7: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Tekuté polévkové koření Klasik Vitana 160 ml již za 26,90. Osvěžující RC Cola či Top Topic různé druhy 1,5 litru již za 29,90. Tradiční výběrovou šunku Váhala 100 gramů za skvělých 19,90. Nabuzující energetické osvěžující nápoje Tiger Original a další druhy 0,5 litru za skvělých 18,90. Více na moje Hruška.
8: Na ťukance a škrábance. Autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky Chameleon a Crystal efektu dostaneme váš vůz na vyšší level. Protože styl dělá rozdíl. Benkolor. Váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.
9: Rodinný festival Slezská fest. Sobota 30. května na Slezsko-Ostravském hradě. Lunatic, Pokáč, Atmo Music, Slza, Queenie a další. Vstupenky kupujte na Slezskafest.cz.
10: Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

Posloucháte Rádio Čas Rok, máme, dalo by se říct, přesně půl druhé, no a to je chvíle pro jediné, pro písničku na přání, že jo? 725 33 115

0: Hammerfall jsme se na rádiu Čas rok dostali k písničce Na přání. Nazdar, skvělé rádio. Sonáta Arktika by nás potěšila. Děláme sádrokartony a blížíme se do pomalu, ale jistě do finále. To napsal Láďa, no tak my přijeme, ať je zdárný konec. A tady to je.
1: Rádio

0: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
4: Čas Rok.
5: Čas Rok.
6: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
7: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Šot.
9: Už nestrácej čas.
10: Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
11: Proč Mercedes-Benz? Na vstup do světa Mercedes-Benz není nikdy příliš brzy. Vyberte si z široké nabídky použitých vozidel vaše vysněné vozidlo za snovou cenu. Navštivte naši prodejnu použitých vozů Mercedes-Benz Certified na Cihelní ulici v Ostravě. Více informací na www.mercedes-moravia.cz. Centrum Moravia Sever.
12: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele.
13: Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik.
12: Pomůžeme vám elektřinu chytře spotřebovávat, ukládat i prodávat.
13: Výhodný výkup přebytků a chytré tarify vám sníží účty za elektřinu.
12: Enerspot.cz.
0: Světová roková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

9:00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře.

Je přesně za 2 minutky a na rádiu Čas Rock pokračujeme v odpoledním vysílání. A v něm třeba partička Hinder, tak jako Amorphis. A nebo Firehouse. Tak, mrkneme se taky na to, s čím dneska přišla Vrána. Myslím tím, jako s jakou novinkou týdne rádia Čas Rock, a zazpomínáme taky na jednoho skvělého muzikanta. To všechno po zprávách.

0: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
4: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. BOZ.CZ.
5: Zahrady Hanys. Projekce, realizace zahrad a zelených střech. Vše zhotovíme na klíč dle vašich představ. Zahrady@hanys.cz.
6: V Ostravě se můžeme zdržet na Rudné ulici ve směru na Havířov. Před mostem ve Svinově se tvoří kolony. Problémy jsou taky v Jirské osadě na Mariánskohorské ulici ve směru do centra města. Hned tři dopravní problémy se řeší v Brně. V ulici Příkop bourala dvě osobní auta. Odstavené osobní auto nás v Brně potrápí v ulici Koliště a v Brně pozor taky na ulici Bohunické. Tady je propadlá vozovka.
7: Rádio Čas Rok.
6: Dobré pondělní odpoledne, rokeři, posloucháte Rádio Čas Rok, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Firmy zhánějí nové pracovníky. Více než třetina českých zaměstnavatelů letos plánuje přijímat zaměstnance. V průzkumu to uvedlo 36% firem. Desetina naopak očekává, že počet jejich zaměstnanců do konce roku poklesne.
8: Morava aktuálně.
6: Opava zvažuje dostavbu Slezského divadla na Horním náměstí. Přesunout by se tu mělo zázemí souboru, a to dílny, prádelna anebo depozitáře. Pro tyto účely divadlo zatím využívá budovu na ulici Rybí trh, která je ale ve špatném technickém stavu. Zastávky v Prostějově procházejí velkou modernizací. Cílem města je sjednocení městského mobiliáře. Zastávky už nebudou zelené a změní se do šeda, říká mluvčí radnice Alena Vrtalová.
9: Naším záměrem je, aby veřejný prostor v Prostějově působil jednotným a moderním dojmem. Rekonstrukce stávajících čekáren je efektivním způsobem, jak prodloužit jejich životnost a zároveň je vizuálně propojit s nově vybudovanými terminály. Antracitová barva je nadčasová a výrazně kultivuje vzhled našich ulic.
6: 20-letá tenistka Nikola Bartůňková se po osmifinálové účasti na turnaji v Římě posunula ve světovém žebříčku o 29 míst na životní 65. příčku. Nejlepší česká hráčka Karolína Muchová se pak vrátila do první desítky, kterou uzavírá. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje pondělní odpoledne s Hanzem Prokešem.

0: Dobrý Hinder, no a před námi je novinka týdne Rádia Čas Rock, která je takovou lákačkou na akci, která se chystá už za pár dnů, ale víc už v rána.
1: Rádio Čas Rock, novinka týdne.
2: Hej plantážníci, máme pro vás exkluzivní otvírák letošních prázdnin, ale bacha, jen na vlastní nebezpečí, protože tenhle kousek je těžce nakažlivý.
3: Čau, za kapelu Gatecrasher zdravím všechny rockery, co poslouchají Rádio Čas Rock. Tohle je náš novej letní single Jedeme. Užijte si to a vidíme se na letních festivalech.
1: Rádio Čas Rock, toto je novinka týdne.

0: Na rádiu Čas Rock dneska mimo jiné přejeme všechno nejlepší hudební legendě, která neodmyslitelně patří ke kapele Katapult. Ano, Olda Říha slaví 78. narozeniny a my se vás ptáme, jak jste na tom vy a kaťáci. No a tady jsou některé z vašich odpovědí, tak máme tady třeba zdravím rokovou bandu z Vysočiny. Kaťáci, to je hudba mých roko-metalových začátků. Někdy příště půlnoční závodní dráha, Vojins XY a ty, to jsou asi ty největší pecky. Byl jsem na živáku v roce 2018 a Olda ještě tehdy válel jako za mladá, tak ať mu slouží zdraví. Pavel, tak ten píše, že těch oblíbených skladeb je opravdu celá řada. Až Lesní manekin, Vojín XY a tak dále a spousta dalších pecek. No a jako děcka jsme si vyřezali z polystyrénu kytaru. Kámoš měl kotoučák a ve sklepe jsme pařili, šli na pár piv. To píše Dave z Hané a je tady toho celá řada. Tak se klidně přidejte na WhatsAppu Rádia Čas Rock, který má číslo 725331155. Předem díky, no a za chvíli od nás třeba Reo Speedwagon. Pěkné odpoledne.
1: Rádio Čas Rock. Rádio Čas Rock.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
4: Vencolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Míchání barev, plnění do sprayů nebo opravných tužek na počkání. Naťukance a škrábance, Vencolor je tvoje šance. Vencolor, Ostrava Vítkovice a Frýdek Místek. Nejlevnější v okolí. Vencolor.cz.
5: Rokový festival Carborock 2026. 4. července v polském městě Jastrzębie-Zdrój. Přijďte si užít tuto rockovou parádu, která se koná pouze pár kilometrů od státních hranic. Vystoupí jedinečný traktor, skvělý polský hunter a spousta dalších kapel. Více na Facebooku Carborock.
6: Vážení posluchači, rád bych vás pozval na druhý ročník Slezská festu, který se uskuteční 30. května u Slezsko-Ostravského hradu. Čeká vás celý den plný hudby, zábavy a programu pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Queenie. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.
7: Rock speciál na rádiu Čas Rock.
8: Týden se s týdnem sešel a tak se dnes můžeme pustit do dalšího rock speciálu. Bude to takový ten klasický průlet vším možným, včetně něčeho novějšího, staršího, klidnějšího, ale i českého. Uvidíte a uslyšíte sami od 19 hodin na rádiu Čas Rock, od 20 hodin na televizní stanici Rebel.
7: Čas Rock. Čas Rock.

Nářadí no, na dobrou pánové. Náladu. Tak se jmenovala píseň, která nám právě teď dozněla od Vohnoutu. No ale na rádiu Čas Rok, teď prostor pro vás. 725 33 11 55.

Amorphis, no a my si budeme hrát teď podle Jindry. Nazdar, skvělé rádio, čas rok. Pokud bychom si mohli dát Primer Feel, bylo by to fajn, bylo by to pro všechny, kteří už jsou doma. Já ještě dělám něco na zahradě, abych stihl ten hokej. Velké díky a všechny zdravím. Tak jo, muzika je nachystaná, my budeme fandit hlavně tomu našemu hokejovému týmu a já se s vámi pro dnešek loučím. Mějte se krásně a zítra čau. Just rock.

0: Rock.
1: Toto je
2: Dobravárt, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
3: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
5: Na okna od Velux právě teď získáte peníze zpět. Na Milpe můžete až do 25. května nakoupit vybraná okna a Velux vám vrátí až 2500 korun za každé okno. Takže čím víc oken, tím víc cashback. Nečekejte, akce platí jen omezenou dobu. Více informací najdete na velux.cz/cashback a milpe.cz.
6: Cashback!

0: Odpad vám proměníme v poklad. Sběrné dvory SRO v Brušperku a Frýdlantu.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji je tady a Rádio Čas Rock je opět u toho. Pravidelné zprávy, výsledky, hrací program a taktéž zajímavosti a kuriozity. To vše na

třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: je tady v kalendáři 18. květen 2026. Od mikrofonu a ze studia rádia Čas rok už vás zdraví Vaše Vrána. No a po 15. hodině to budou taky volby. News. Nebo zjízí to. Čekáte správně, i na romantiku se v příští hodince najdeme čas. K tomu předpověď dalšího pracovního týdne letošního roku a náš dvorní astrolog Milan Gelnár a taky pozvánka na víkend. Už se nám to blíží. Teď ale zprávy.
1: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
6: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři. Jsme ŠOT.
7: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
8: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
9: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
10: Volejte bezplatně 800 872.
11: Aktuálně se zdržíme v Ostravě na Rudné ulici ve směru do Opavy. Před mostem ve Svinově se tvoří kolony. Nehoda nás potrápí v Kroměříži v ulici 1. máje. Bourala tady dvě osobní auta. Dvě auta se srazila taky v Brně v ulici Příkop. A porouchané auto nás zdrží v obci Konice na Prostějovsku v ulici Vyšehrad. I tady buďte opatrní.
12: Radio Čas Rok.
11: Dobré pondělní odpoledne, rokeři, posloucháte rádio Čas Rok, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. V Česku klesá zájem o pobytové letní tábory. Podle psychologů i jejich pořadatelů jsou zatím obavy rodičů z odloučení a fakt, že nemají kontrolu nad tím, jak se jejich dítě má. Loni přitom byl někde zájem tak velký, že se některé děti na tábor nedostaly.
13: Morava aktuál.
11: Nemocnice v Ostravě Vítkovicích dokončila opravy porodnice. Cílem modernizace bylo zlepšit vybavení zařízení, aby lépe odpovídalo současným trendům a uspokojilo větší nároky na soukromí. Nově můžou rodičky využívat taky porodní apartmán. Ve Vsetíně akutně chybí dárci krve. Město proto ve spolupráci s nemocnicí spustilo kampaň nazvanou Daruj krev, plavej zdarma, která má oslovit nové i stávající dárce, říká mluvčí radnice Jana Rašková.
14: Každý, kdo v průběhu května daruje krev nebo plazmu ve vsetínské nemocnici, získá od města jako poděkování poukaz na vstup zdarma do městských lázní nebo na koupaliště. Cílem iniciativy je nejen pomoci zajistit dostatek krve pro pacienty, ale také zvýšit povědomí veřejnosti o důležitosti pravidelného dárcovství.
11: České hokejisty dnes čeká třetí zápas na mistrovství světa ve Švýcarsku. Od 20:20 nastoupí proti Švédsku a pokusí se očinit nečekanou sobotní porážku 2-3 v prodloužení se Slovinskem. Nároďák na úvod šampionátu porazil 4-1 Dánsko. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu.

0: 11 minut po 15. hodině a rozjel se nám 21. týden letošního roku. Jaký bude alespoň z pohledu hvězd? No tak to už má v malíku náš dvorní astrolog Milan Gelnár.
1: Počátek týdne bude docela náročný. Přetahovat se mezi sebou budou hvězdné aspekty sola nevítané s těmi problémovými konfliktními. Velkou roli pak zde bude hrát karma a nebudou se nám opakovat lekce, které jsme v minulosti nezvládli. Střed týdne bude hodně náročný. Hrát svou roli zde bude karma, jež v nás bude vyvolávat sklony k nerozumnému a nemoudrému myšlení, mluvení i konání. Objeví se také větší sklony k požívání omamných a návykových látek. Konec týdne bude probíhat ve stejném duchu, jen hrany konfliktu budou poněkud zaoblenější. Hvězdný týden, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnár.

0: Rizí pivo z hor. Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna.cz.
1: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
2: Časrok.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
4: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
5: Na ťukance a škrábance. Autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky Chameleon a Krystal efektu dostaneme váš vůz na vyšší level. Protože styl dělá rozdíl. Benkolor. Váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.
6: Rokový festival Carborock 2026. 4. července v polském městě Jastrzębie Zdrój. Přijďte si užít tuto rokovou parádu, která se koná pouze pár kilometrů od státních hranic. Vystoupí jedinečný traktor, skvělý polský hantr a spousta dalších kapel. Více na Facebooku Carborock.
7: Vážení posluchači, rád bych vás pozval na druhý ročník Slezská festu, který se uskuteční 30. května u Slezsko-Ostravského hradu. Čeká vás celý den plný hudby, zábavy a programu pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Queenie. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.
6: Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

0: tady je pondělí odpolední drive s datem 18. května 2026. Výhled rosniček na tento týden nádherný. Moravskoslezský kraj převážně slunečno až do neděle a teploty mezi 20 až 26 stupni Celsia. Takže už zítra přijde ten bod zlomu, což je dobře. Já nabízím Within Temptation a taky prostor pro váš oblíbený song. 725-33-1155.
1: Už dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

takhle válí v Temptation. Vy posloucháte Rádio Čas Rock, pondělní odpolední drive a muzika podle vás, ta už je připravena. Zdravím Aleše, zdravím také Lukína, který vybral tuhle muziku. Tak pro všechny, kteří se těší na odpolední stejně jako on, a to těšení je v úvozovkách, takže asi dneska teda nic moc. Lukíno, pohodě. Všechno dobré i špatné, končí, dneska to uteče.

0: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun. Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Pozor! Už v pátek 5. června ožije Golf Park Hodka pořádným dobrodružstvím. Dorazí Vagamundos, liška s Révajem, dva borci na motorkách, co projeli svět až na ostrov Lidojedů a přežili, aby vám o tom mohli vyprávět. Program startuje v 16 hodin a pokud máte vstupenku, čeká vás Adventure Golf zdarma po celé odpoledne, těšit se můžete na grilování, stánky s občerstvením, viny a bumbubar. Vstupenky na Ticketportálu.
3: Golf Park Lhotka. Buďte u toho, bude to zážitek.
4: Relax nebo aktivity. Obojí najdete v akvaparku v Kravařích. Každý si tu najde to své. Bazény, saunu, tobogán, masáže. Akvapark Kravaře, to pravé místo pro vás.

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze.

0: věnujeme, ale mám pozvánku i na víkend. Těšte se, teď zprávy.
1: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5 400

Nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Classic za super cenu. Více na dek.cz.

0: Loving Criminals. Už 19. května v ostravském baráku. Vstupenky v prodeji na barrak.cz.
1: Hledáte jistou práci? Pojďte do Tatra Trucks v Kopřivnici a pracujte na našich ikonických vozech. Přijímáme nové kolegyně a kolegy do výroby i podpůrných týmů. Nabízíme příspěvek na dopravu, dotované stravování, roční odměny až do výše 13. platu, různorodou práci a především zázemí silného a stabilního zaměstnavatele. Přidejte se k legendě jménem Tatra. Chci do Tatry.cz. Víte, že pneumatiky nepatří do běžného odpadu? Odevzdat je můžete zdarma ve sběrných dvorech nebo servisech. Seznam najdete na Tatra.cz.
2: Aktuálně se zdržíme v Ostravě na Mariánskohorské ulici u křižovatky Nová Ves Vodárna před křížením s ulici Opavskou. Tady stojí porouchané vozidlo. Dva dopravní problémy jsou taky v Brně. V ulici Bystrecké narazilo osobní auto do sloupu a na Konečného náměstí v Brně bourala dvě osobní auta. Dvě auta se pak srazila taky v obci Hrušovany nad Jevišovkou na Znojemsku v ulici Nádražní. I tady si dávejte pozor.
3: Rádio Čas Rock. Zprávy.
2: Dobré pondělní odpoledne, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Česko zažije teplotní šok. Po mimořádně chladném pondělním ránu se má postupně oteplovat. Už v dalších dnech podle televize LTV Plus namíříme až 21 stupňů a o víkendu by pak rtuť teploměru mohla stoupat až ke 30.
3: Morava aktuál.
2: Parkoviště u dopravního terminálu Hranečník v Ostravě je ode dneška spoplatněné. Za stání tu řidiči zaplatí 10 korun za hodinu, maximálně však 60 korun denně. A ti, kteří využívají MHD, tu dají za celý den jenom 10 korun. Jihomoravský kraj pomůže venkovským prodejnám. Na jejich provoz letos navyšuje dotace. Na bezmála 70 prodejen dá více než 4 miliony 700 tisíc korun, říká mluvčí hejtmanství Martina Žítková.
4: Venkovské prodejny naši pomoc potřebují. Nejsou jen místem pro nákup mléka. Často odebírají zboží od místních farmářů, dávají lidem práci přímo v obci a hlavně brání izolaci seniorů, pro které může být cesta do supermarketu ve městě problém. Tyto prodejny jsou klíčové pro setkávání, kde proberete politiku i sousedově nové ploty.
2: 20-letá tenistka Nikola Bartuňková se po osmifinálové účasti na turnaji v Římě posunula ve světovém žebříčku o 29 míst na životní 65. příčku. Nejlepší česká hráčka Karolína Muchová se pak vrátila do první desítky, kterou uzavírá. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu.

0: mistrovství světa v ledním hokeji s rádiem Čas Rock.
1: Je tady další hrací den 89. mistrovství světa v ledním hokeji ve švýcarském Curychu a také v Friburgu. Za malou chvíli, tedy za necelých 10 minut od 16.20 zápasy mezi Finskem a Spojenými státy americkými. Stejně tak v 16.20 startuje mač mezi Dánskem a Kanadou. No a my budeme zhlížet k 20 hodinám a 20 minutám. První zápas mezi Německem a Švýcarskem, to bude boj do krve a posledního centimetru ledu. No a naše proti Švédům. Jak to vidíte? Češi chystají velké změny, nejenom v sestavě. Tak uvidíme. Máte tip? No tak jsem s ním na 725-33-1155. Vy a taky přihoďte, kde a s kým fandíte a jak ten váš letošní hokejový koutek pro mistrovství světa vypadá. My už jsme se s fotkou studia pochlubili, pasta tady visí, to je jasný, už od pátku. No ale co vy? Zásoby doufám doplněny, jídlo, pití, tak ať vás nikdo nevyrušuje, protože 16.20 nám to startuje. Plynule pak přejdete do zápasu 20 hodin na 20 minut, takže do půlnoci je program jasný. Ideální kombinace za mě, obraz hokejový, zvuk, rádio, Čas Rock. Někdy to zkuste, je to docela sranda. My posíláme muziku, jsou připraveni Hammerfall, stylově, taky Måneskin a taky jedna pozvánka na víkend, který se blíží.
0: Mistrovství světa v ledním hokeji s rádiem Čas

Rock. Gosse je Pavoreške, na takéto Morello, který se hodně angažoval v téhleté skladbě, bodeč taky ne, no a teď v pondělním odpoledním driveu taky pozvánka pro vás, protože věřím, že se angažovat budete i vy na posledním a 20. ročníku festivalu Kamenité. Čas Rockfest. Uplynulý víkend jsme vám naservírovali úplně všechno, co potřebujete vědět, tak si to jenom zopakujeme. Tento pátek a sobota 22. a 23. května areál Kamenité Vyšní Lhoty. Naposledy se slezeme pod Prašivou a užijeme si tenhle ten mejdan. Bude dokonalý. Počasí je objednáno, takže to vypadá, že letos nebude bahenité, nicméně co je jisté, že Kamenité bude letos opravdu znamenité. Platba cash only, takže karty můžete s klidem nechat doma. Hezky postaru, bankovky a kováky, na čepu Radek, jídla, co hodlo ráčí, no a muzika totálně špičková. Páteční line-up dokonalý, sobotní dokonalý a na pódiu se navíc sezou všichni speakři, kteří kdy Kamenité moderovali. A čeká vás na jedno překvapení, na to můžete vzít jad. Veškeré informace vící na Facebooku Rádia Čas Rock. Předprodej končí ve čtvrtek, to jenom tak, abyste věděli, že jste byli informováni. Kdo toto náhodou jako nestihne, tak možná nějaké lupeny ještě budou kvání na místě, ale já bych to neodkládala. No tak co k tomu říct víc? Vidíme se a užijeme si to. Po 20. naposledy pod Prašivou Kamenité Čas Rock Fest už tento pátek a sobotu.

0: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
4: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Tekuté polévkové koření Klasik Vitana 160 ml již za 26,90. Osvěžující RC Cola či Top Topic různé druhy 1,5 litru již za 29,90. Tradiční výběrovou šunku Váhala 100 gramů za skvělých 19,90. Nabuzující energetické osvěžující nápoje Tiger Original a další druhy 0,5 litru za skvělých 18,90. Více na moje Hruška.
5: Vencolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Míchání barev, plnění do sprejů nebo opravných tužek na počkání. Naťukance a škrábance, Vencolor je tvoje šance. Vencolor, Ostrava, Vítkovice a Frýdek Místek. Nejlevnější v okolí. Vencolor.cz.
6: Rodinný festival Slezská fest. Sobota 30. května na Slezsko-Ostravském hradě. Lunatic, Pokáč, Atmo Music, Slza, Queenie a další. Vstupenky kupujte na slezskafest.cz.
7: Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.
8: Čas Rock.

0: Brothers of Metal tady na rádiu Čas Rock v pondělním odpoledním driveu. Připraven už je Serge Tankian, no a doufám, že i vy, protože právě teď příležitost taky pro vás, abyste se nechali zahrát podle sebe. 725-33-1155.
1: Kamenité Čas Rock Fest po 20. a naposledy 22. a 23. května 2026 areál Kamenité Vyšní Lhoty. Bavit vás budou Sfarad, Big Slivant, Pozitiv, Neverfall, Insania, Gatecrasher, Malignant, Tumor, Hejtman, Hoveda.sk, Kokot Minute, Iné kafe, Polské Turbo, Lautr, Komunál a Panoptiko. Ještě jeden zlatý mejdan pod Prašivou pro tuhle skvělou bandu. Pro vás. Kamenité Čas Rock Fest 2026.

Dneska slaví Olda Říha, tak co si dát třeba kaťáky, půlnoční závodní dráhu, jenom tak pro všechny, co poslouchají Rádio Čas rok a také pro celou rokovou rodinu. Díky moc. Tohle napsal Martin, není vůbec zač. Odpolední.

0: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
1: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
2: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
3: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Nově terasová vrkna Dřevoplast s příslušenstvím. Skladem široký výběr laminátových, vinylových a dřevěných podlah včetně doplňků.
4: Stavebniny Janík. Stavebniny
5: Janík. Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele. Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik. Pomůžeme vám elektřinu chytře spotřebovávat, ukládat i prodávat. Výhodný výkup přebytků a chytré tarify vám sníží účty za elektřinu. Enerspot.cz.
6: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: 12. květen, probereme dnešní oslavence, ale to všechno až po zprávách.
1: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
2: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
3: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
5: Čas rok.
1: Čas rok.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
9: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Šot.
10: Už nestrácej čas.
11: Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
12: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
13: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.
14: Zahrady Hanys. Projekce, realizace zahrad a zelených střech. Vše zhotovíme na klíč dle vašich představ. zahrady@hanys.cz.
15: Problémy stále můžou být v Ostravě na Mariánskohorské ulici. Tady se ve směru od přívozu k Nové Vsi tvoří kolony. Nehoda nás stále potrápí v Brně na Konečného náměstí. Tady bourala dvě auta. Nehoda se stala v Brně taky na Bystrické ulici. Osobní auto narazilo do sloupu. A stále jsou komplikace taky v obci Hrušovany nad Rejvyšovkou na Znojemsku v ulici Nádražní, kde bourala dvě osobní auta.
1: Radio Čas Rok. Zprávy.
15: Dobré pondělní odpoledne, rokeři, posloucháte rádio Čas Rok, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honzák a Velčík. Prezident Petr Pavel si v očích veřejnosti mírně pohoršil. Od občanů dostal v průzkumu průměrnou známku 2,9. O rok dříve to bylo 2,6. V hodnocení polistopadových hlav státu mu teď patří třetí místo za Václavem Havlem a Václavem Klausem.
1: Morava aktuální.
15: V Karviné dnes odstartovala další motivační akce zaměřená na správné třídění odpadu. U informačních stánků se lidé můžou zapojit do soutěže o 10 poukazů za 3000 korun. Více nám řekla mluvčí města Monika Danková.
16: Do soutěže se mohou zapojit i lidé bez chytrého telefonu. Na místě budou k dispozici zařízení přímo u stánků a promotéři se zapojením pomohou. Připraveny jsou také drobné dárky vyrobené z recyklovaných materiálů, které mají ukázat, že vytříděný odpad může najít další využití.
15: Akce se koná až do konce května. Brněnská přehrada zažije velké oslavy. Dopravní podnik si tu v sobotu připomene 80 let lodní dopravy. Otevřený bude celý areál, včetně hangáru. Po přehradě bude možné plout zdarma na krátkých okružních plavbách. Fotbalisty Prostějova bude v sobotním závěrečném 30. kole druhé ligy zachraňovat sportovní manažer Jiří Balcárek. Na lavičku Hanáků usedl už v sobotu v Příbrami poté, co klub po půl roce odvolal trenéra Jana Podoláka a jeho realizační tým. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu.

Thunder Mother na rádiu čas rok 10 minut po 17. hodině v kalendáři 18. květen roku 2026. Svátek slaví Nataša, takže holky, rokeřice naše, všecko nejlepší k vašemu dni. V roce 1967 John Lennon a Paul McCartney naspívali doprovodné vokály pro píseň I Love You, kterou stouně nahrávali v Olympic Studios v Londýně. No, i takhle vypadaly spolupráce. A šlo to. Rozkmotřili se až chvilku potom. V roce 1991 se R.E.M. ve Spojených státech dostali na vrchol hitparády, a to s deskou Out of Time. No a mezi slavnými narozenými dneska najdete Alberta Hammonda, zpěváka, textaře, producenta, taky Oldu Říhu nebo klávesáka kapely Yes. Třeba patříte mezi dnešní oslavence i vy. Tak všecko nejvíc nejlepší za celou smečku Rádia Čas Rock a všechno podstatné z 18. května jako vždycky na webu časrock.cz.

0: hudební pozdrav od protinožců. Airborne, tady na rádiu Čas Rock, v pondělním odpoledním driveu v kalendáři 18. květen, tak dneska odstartoval britský týden sendvičů. Na dnešek připadá i třeba den vláčků, také den marshmallow je dneska, den logopedů a mezinárodní den muzeí. To znamená, v praxi můžete si oslavit v podstatě tohle všechno, anebo taky něco svého, to už záleží na vás. My budeme slavit s muzikou, i když je pondělní odpoledne, ale věřím, že většina z vás má už to nejhorší čas startu pracovního týdne za sebou, tak si to uděláme hezké. Třeba s Queens of the Stone Age, taky Lindemannem, The Cure, anebo jedním kouskem, který vyberete vy. SMS-káři, a vy, co máte v oblibě zprávy na WhatsApp, tak klidně hned teď na 725-33-1155, klidně tam nechte i hlasovku, anebo tomu dejte dva kousky a cinkneme se živě.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.
2: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firemní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
3: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Na Ťukance a Škrábance. Autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky Chameleon a Krystal Efektu dostaneme váš vůz na vyšší level. Protože styl dělá rozdíl. Benkolor. Váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.
6: Ahoj, už se blíží letní rokový festival Help Days 2026 a bude tradičně otvírat sezónu 5. a 6. června ve Frýdku Místku. Kromě skvělé muziky budou opět probíhat dražby unikátních uměleckých předmětů a výtěžek si převezme Český Červený kříž Frýdek Místek. Tak nezapomeň, Help Days 2026, Dimitri, Harley, Redzet a spousta dalšího. Vstupenky koupíš na ticketportálu a na webových stránkách helpdays.cz. Hlavním mediálním partnerem festivalu Help Days je rádio Čas Rock.
7: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8. hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno.

0: tohle skvělá muzika se dělá v kalifornské poušti. Queens of the Stone Age tady na rádiu Čas Rock. No a muzika podle vás do dnešního odpoledního driveu. Konkrétně tady podle Milana. Tak Milana, tenhle kousek je pro tebe a taky budeme hrát k dnešním 56. narozeninám Ludvovi. Luďane, za nás všecko nejvíc nej. Exit den už jsou připraveni a ty si to užij. Byť je pondělí, natáhni toho slavu na celý týden. To je třeba oslavit.
1: Středa, slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rockovou ránou na rádiu Čas Rock.

Je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Odpad vám proměníme v poklad. Sběrné dvory SRO ve Sviadnově a Frýdlantu.
1: Na okna od Velux právě teď získáte peníze zpět. Na Milpe můžete až do 25. května nakoupit vybraná okna a Velux vám vrátí až 2500 korun za každé okno. Takže čím víc oken, tím víc cashback. Nečekejte, akce platí jen omezenou dobu. Více informací najdete na velux.cz/cashback a milpe.cz.
2: Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na

0: taky pozvánka na zítřejší ráno. To všechno zvládneme, ale až po zprávách.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasvelt Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasveltauto.cz. Dasvelt Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Stavebniny Janík. Stavebniny
3: Janík. Hola, hola, zahrada volá. Nabízíme za skvělé ceny substráty, mulčovací kůry, travní směsi, hnojiva, postřiky a nářadí.
2: Stavebniny Janík.
3: Více na stavebniny@janik.cz.
4: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
5: Máš to vysoko, máš to daleko.
6: Půjč si pracovní plošinu, zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
7: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
8: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
9: Volejte bezplatně 800 800 872.
10: Zdržet se aktuálně můžeme v Ostravě na Mariánskohorské ulici. Ve směru z přívozu k vodárně se tvoří kolony a problémy jsou taky v obci Hrušovany nad Jivišovkou na Znojemsku, v ulici Nádražní, tady bourala dvě osobní auta. Nehoda dvou aut nás stále může potrápit taky v Brně na Konečného náměstí.
11: Rádio Čas Rock. Zprávy.
10: Dobré pondělní odpoledne, rokeři, posloucháte Rádio Čas Rock, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Firmy zhánějí nové pracovníky. Více než třetina českých zaměstnavatelů letos plánuje přijímat zaměstnance. V průzkumu to uvedlo 36% firem. Desetina naopak očekává, že počet jejich zaměstnanců do konce roku poklesne.
12: Morava aktuál.
10: Problematickou ubytovnu Hlubina v ostravském Myšním obvodu čeká velká rekonstrukce. Chátrající objekt v Horní ulici se promění na bytový dům s více než 200 bytů. Projekt počítá i s vybudováním parkovacích míst a úpravou zeleně. Zastávky v Prostějově procházejí velkou modernizací. Cílem města je sjednocení městského mobiliáře. Zastávky už nebudou zelené, ale změní se do šeda, říká mluvčí radnice Alena Vrtalová.
13: Naším záměrem je, aby veřejný prostor v Prostějově působil jednotným a moderním dojmem. Rekonstrukce stávajících čekáren je efektivním způsobem, jak prodloužit jejich životnost a zároveň vizuálně propojit s nově vybudovanými terminály. Antracitová barva je nadčasová a výrazně kultivuje vzhled našich ulic.
10: České hokejisty dnes čeká třetí zápas na mistrovství světa ve Švýcarsku. Od 20:20 nastoupí proti Švédsku a pokusí se odčinit nečekanou sobotní porážku 2-3 v prodloužení se Slovinskem. Nároďák na úvod šampionátu porazil 4-1 Dánsko. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock. Pohodový podvečer přeje ze studia Honza Gavelčík.

0: týdne.
1: Hej plantážníci, máme pro vás exkluzivní otvírák letošních prázdnin, ale bacha, jen na vlastní nebezpečí, protože tenhle kousek je těžce nakažlivý.
2: Čau, za kapelu Gatecrasher zdravím všechny rockery, co poslouchají rádio Čas Rock. Tohle je náš novej letní single Jedeme. Užijte si to a vidíme se na letních festivalech.
0: Rádio Čas Rock, toto je novinka týdne.

0: Angel, vy posloucháte Rádio Čas Rock. V kalendáři je dneska 18. květen a ne, že bych vás naváděla, ale zítra jednak vás čeká tajné úterý tady s ostrým budíčkem a vzhledem k tomu, že zítra 19. slaví jmeniny Ivo, tak víte přesně, kam tím mířím. Tak to našemu Raškovi dejte pěkně sežrat, když má zítra jmeniny a to hned od božího rána, protože náš ostrý budíček začíná v 6, tak mu to hezky naservírujte. Ta přáníčka jedno za druhým do 10, zítra máte času dosti. No a teď Running Wild, taky Kontrast, taky Nightwish a naposledy ještě dneska taky muzika podle vás. Tak popřemýšlejte a dejte si záležet.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.
2: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Vencolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Míchání barev, plnění do sprejů nebo opravných tužek na počkání. Naťukance a škrábance, Vencolor je tvoje šance. Vencolor, Ostrava Vítkovice a Frýdek Místek. Nejlevnější v okolí. Vencolor.cz.
4: Vážení posluchači, rád bych vás pozval na druhý ročník Slezská festu, který se uskuteční 30. května u Slezsko-Ostravského hradu. Čeká vás celý den plný hudby, zábavy a programu pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Queenie. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.
5: Metal Fest Opener.
6: Do plzeňského Lachotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
5: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
6: Dorazí kultovní Anthrax.
5: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
6: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu další.
5: Metal Fest.
6: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lachotín.
7: Nová tvář televize Relax. Krimi, které vás vtáhne. Inspektor Rybas. Drsný detektivní seriál plný zvratů a emoce, které zůstanou. 800 slov. Příběh o životě, vztazích a hledání rovnováhy. TV Relax. Příběhy, které stojí za to.

17. Vy posloucháte Rádio Čas Rok, něco málo po půl sedmé, pondělní podvečery tady, před námi Nightwish. To jsou 4 minutky a vy se můžete rozmyslet a dneska naposledy si nechat zahrát taky podle sebe. Tak 725 33 115.

0: Nightwish už mají odpracováno, alespoň pro tuto chvíli na rádiu Čas rok, no a tu další muziku už budete diktovat vy. Halí, halo, kdo tam?
1: Halo, halo, tady Michal.
0: Čau, jak je u vás?
1: Slunečno, krásně.
0: No, tady už se to taky klube. po tom propršeném víkendu je docela fajn to slunko zase vidět.
1: Přesně tak.
0: Tak Slipknot, komu? Proč?
1: Jako Slipknot mám rád, a komu? Tak já nevím, tady na Kroměřížsku všem, co poslouchal Slipknot. To má rád tady takovou tvrdou muziku.
0: Tak jo. Prosím tě, jak to dneska vidíš se Švédama večer?
1: No, bledě.
0: Ale fandit budeš, ne?
1: No, posteli určitě, ale jak bylo vydržím, to nevím.
0: Dej tomu šanci, zítra si řekneme. Tady je muzika, měj se, čau.
1: Díky, čau.
2: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. I push my fingers to

0: na grilu 2026.
1: 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě.
0: Vstupenky na www.časrok.cz.
2: Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
3: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
4: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
0: Vaše sběrna.cz.
4: Vaše sběrna.cz.
5: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
0: Čas Rok. Čas Rok.
6: Má smysl hromadit věci? Majetky? Z výletů magnetky? Možná. Ale zážitky ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Vznést se do oblak? Nebo si labužnicky pochutnat? Ať už chcete zažít cestování, gurmánství nebo adrenalin, běžte na Slevomat. To musíte zažít.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Relax nebo aktivity. Obojí najdete v akvaparku v Kravařích. Každý si tu najde to své. Bazény, saunu, tobogán, masáže. Akvapark Kravaře, to pravé místo pro vás.
9: Pozor! Už v pátek 5. června ožije Golf Park Hodka pořádným dobrodružstvím. Dorazí Vagamundos, liška s révajem, dva borci na motorkách, co projeli svět až na ostrov Lidojedů a přežili, aby vám o tom mohli vyprávět. Program startuje v 16 hodin a pokud máte vstupenku, čeká vás Adventure Golf zdarma po celé odpoledne, těšit se můžete na grilování, stánky s občerstvením, viny a bumbubar. Vstupenky na Ticketportálu.
10: Golf Park Lhotka. Buďte u toho, bude to zážitek.
11: Proč Mercedes-Benz? Na vstup do světa Mercedes-Benz není nikdy příliš brzy. Vyberte si z široké nabídky použitých vozidel vaše vysněné vozidlo za snovou cenu. Navštivte naši prodejnu použitých vozů Mercedes-Benz Certified na Cihelní ulici v Ostravě. Více informací na www.mercedes-moravia.cz. Centrum Moravia Sever.
0: Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rok. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

mistrovství světa v ledním hokeji je tady a Rádio Čas Rock je opět u toho. Pravidelné zprávy, výsledky, hrací program a taktéž zajímavosti a kuriozity.

0: Pod maskou klauna Komunál, to je tečka za pondělním odpoledním drivem tady na rádiu Čas Rock, připravené čerstvý díl Rock speciálu. A nepochybujte o tom, že tahle pecka zazní i v sobotu večer na velkém finále kamenité Čas Rock Fest. Teď je tady ale pondělí, užijte si dnešní večer, ať už bude hudební nebo hokejový, a slyšíme se zase zítra ve 3 odpoledne.
1: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová. Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Šot. Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce-huisman.cz.
2: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele.
3: Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik. Pomůžeme vám elektřinu chytře spotřebovávat, ukládat i prodávat. Výhodný výkup přebytků a chytré tarify vám sníží účty za elektřinu. Enerspot.cz.
4: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.
5: Týden se s týdnem sešel a tak se dnes můžeme pustit do dalšího rok speciálu. Bude to takový ten klasický průlet vším možným, včetně něčeho novějšího, staršího, klidnějšího, ale i českého. Uvidíte a uslyšíte sami. Začneme hezky česky. Imodium se před několika lety vrátili a bylo to dobré rozhodnutí, protože pánové jsou chváleni, kde to jen jde. V loňském roce si zapsali další úspěch, když odehráli takový speciální akustický koncert v pražské Nové Spirále. A byl to vlastně jejich největší akustický koncert vůbec. Jinak Imodium svého času jezdili hrát koncerty i do bytů. Takže kdo ví, třeba si je jednou zase pozvete až do obýváku.

Slíbil jsem různorodý mix napříč žánry a časem, takže následující věc bude z roku 1982. Píseň Afrika je asi nejslavnějším singlem kapely Toto. Už ve své době zaznamenala úspěch, ale novou vlnu popularity získala kolem roku 2010. Podle frontmana Davida je píseň primárně o lásce k samotnému kontinentu. No a miliony lidí na celém světě si zamilovali právě tuhle záležitost.

Bring Me the Horizon jsou v posledních letech hodně v kurzu. Říká se, že je to momentálně jedno z nejžádanějších zboží na metalové scéně, což platí i s ohledem na živá vystoupení. Ale pánové si to zaslouží. Mají za sebou tvrdou práci a úspěch to opravdu nebyl zadarmo. Museli i dost obětovat, hlavně teda svůj původní deathcore-ový styl. Letos tomu bude 20 let od vydání debutového alba, což kapela oslaví reedicí. Pro většinu fanoušků bude stále číslo jedna deska Sempiternal z roku 2013. Takže my si dáme závěrečnou věc té desky, temnou Hospital for Souls.

Pokračuje dnešní rok speciál, kde se nám to různorodě míchá a já jsem slíbil jeden cover. Ten dnešní bude v podání Korn. Oni jich nenahráli moc, ale když už se pro něco rozhodli, tak to stálo za to a slavilo úspěch. Namátkou jejich verze One od Metallica nebo Word Up jsou fakt parádní. A týká se to i podání Another Brick in the Wall. Korn prostě vzali klasiku od Pink Floyd, no a tak říkající předělali k obrazu svému.

No a dostali jsme se do závěru dalšího rok speciálu. Tento díl jsme začali na domácí scéně a podobně i skončíme. Ale čeká nás angličtina. Blitz Union fungují od roku 2019, takže je to stále mladá kapela. Po prvotních úspěších v zahraničí se aktuálně snaží prorazit i na domácí scéně. A já si myslím, že pro fanoušky metalu říznutého s elektronikou je to ideální volba. Takže tady je máte, já vám moc děkuju a budu se na vás těšit příští týden na stejném místě.

0: Chceš vidět naživo Dimitri, Tři sestry a Harley ve Frýdku Místku? Festival Helldays 2026 otvírá sezónu 5. a 6. června a k tomu ještě dostaneš Redzet, Aleše Brichtu, Amorfia, místní pořadající kapelu 100 na 100 a spoustu dalšího. Tak neváhej, lístky seženeš na ticket portálu a na webu helldays.cz. Léto začíná tady. www.helpdays.cz. Hlavním mediálním partnerem festivalu Helpdays je rádio Čas Rock.
1: Metal Fest Opener.
2: Do plzeňského Lochotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
3: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
2: Dorazí kultovní Anthrax.
3: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
2: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu dalších.
1: Metal Fest.
2: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lochotín.
4: Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

okna od Velux právě teď získáte peníze zpět. Na Milpe můžete až do 25. května nakoupit vybraná okna a Velux vám vrátí až 2500 korun za každé okno. Takže čím víc oken, tím víc cashback. Nečekejte, akce platí jen omezenou dobu. Více informací najdete na velux.cz/cashback a milpe.cz. Cashback!

0: Odpad vám proměníme v poklad. Sběrné dvory SRO v Brušperku a Frýdlantu.
1: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Hledáte jistou práci?
2: Pojďte do Tatra Trucks v Kopřivnici a pracujte na našich ikonických vozech. Přijímáme nové kolegyně a kolegy do výroby i podpůrných týmů.
1: Nabízíme příspěvek na dopravu, dotované stravování, roční odměny až do výše 13. platu, různorodou práci a především zázemí silného a stabilního zaměstnavatele.
2: Přidejte se k legendě jménem Tatra.
1: Chci do Tatry.cz.
2: Víte, že pneumatiky nepatří do běžného odpadu? Odevzdat je můžete zdarma ve sběrných dvorech nebo servisech. Seznam najdete na Tatra.cz.

přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele. Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik. Pomůžeme vám elektřinu chytře spotřebovávat, ukládat i prodávat. Výhodný výkup přebytků a chytré tarify vám sníží účty za elektřinu. Enerspot.

mistrovství světa v ledním hokeji je tady a Rádio Čas Rock je opět u toho. Pravidelné zprávy, výsledky, hrací program a taktéž zajímavosti a kuriozity. To vše nabízí.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Tekuté polévkové koření Classic Vitana 160 ml již za 26,90. Osvěžující RC Cola či Top Topic různé druhy 1,5 litru již za 29,90. Tradiční výběrovou šunku Váhala 100 gramů za skvělých 19,90. Nabuzující energetické osvěžující nápoje Tiger Original a další druhy 0,5 litru za skvělých 18,90. Více na mojehruska.cz.
1: Vážení posluchači, rád bych vás pozval na druhý ročník Slezská festu, který se uskuteční 30. května u Slezsko-Ostravského hradu. Čeká vás celý den plný hudby, zábavy a programu pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Queenie. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.

0: Rock.cz.
1: Kamenité Čas Rockfest po 20. a naposledy 22. a 23. května 2026 areál Kamenité Vyšní Lhoty. Bavit vás budou Sfarad, Big Slivant, Positive, Neverfall, Insania, Gatecrasher, Malignant Tumor, Hateman, Hoveda.sk, Kokot Minute, Iné Kafe, Polské Turbo, Lauter, Komunál a Panoptiko. Ještě jeden zlatý mejdan pod Prašivou pro tuhle skvělou bandu. Pro vás. Kamenité Čas Rockfest 2026.

0: Sard. Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Šot.
1: Už nestrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
2: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
3: Stavebniny Janík. Stavebniny
4: nabízíme Janík. Široký sortiment dveří. Například rámové dveře Vivento Dub Sonoma s kladem za super ceny.
3: Stavebniny Janík.
4: Rádi vám poradíme s výběrem. Zahrady Hanis. Projekce, realizace zahrad a zelených střech. Vše zhotovíme na klíč dle vašich představ. zahrady@hanis.cz.
0: Nová tvář z televize Relax. Temné ulice Edinburgu. A detektiv, který jde tvrdě po pravdě. Inspektor Rybas. Napětí, zločin a morální dilemata. A pak změna rytmu. 800 slov. Lidský příběh o nových začátcích, rodině a druhých šancích. Silné seriály. Sledujte TV Relax.

0: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
1: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
2: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bozákoník práce.cz.
3: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
4: Proč Mercedes-Benz? Na vstup do světa Mercedes-Benz není nikdy příliš brzy. Vyberte si z široké nabídky použitých vozidel vaše vysněné vozidlo za snovou cenu. Navštivte naši prodejnu použitých vozů Mercedes-Benz Certified na Cihelní ulici v Ostravě. Více informací na www.mercedes-moravia.cz Centrum Moravia Sever.

0: Rodinný festival Slezská fest. Sobota 30. května na Slezsko-Ostravském hradě. Lunatic, Pokáč, Atmo Music, Slza, Queenie a další. Vstupenky kupujte na slezskafest.cz.
1: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: Přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele. Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik. Pomůžeme vám elektřinu chytře spotřebovávat, ukládat i prodávat. Výhodný výkup přebytků a chytré tarify vám sníží účty za elektřinu. Enerspot.cz.
1: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
2: Volejte bezplatně 800 800 872.
3: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno

mistrovství světa v ledním hokeji je tady a Rádio Čas Rock je opět u toho. Pravidelné zprávy, výsledky, hrací program a taktéž zajímavosti a kuriozity. To vše na

pěvecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa. Slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na

Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

mistrovství světa v ledním hokeji je tady a Rádio Čas Rock je opět u toho. Pravidelné zprávy, výsledky, hrací program a taktéž zajímavosti a kuriozity. To vše nabízíme po

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

hodina patří tobě a lístkům na ty největší rokové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď Rádio Čas Rock a buď ve hře.

Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.